0: जय श्री विश्व गुरु परमं श्री स्वामेश्वर नंद पुरी जी गुरु देव की जय। So a bhajan from Kabir Das ji says,
1: Anut Kabir Das ji říká, tato šála je velice jemná. Je nabarvená barvou Božího jména.
0: The eight
1: lotosových čaker se točí
0: until this shawl is completed.
1: A trvá 9 měsíců.
0: It's dirty in no time, in a second.
1: Ale hloupí lidé ho hned zašpiní.
0: When my shawl was red,
1: obarvit.
0: And he colored it in the
1: venu.
0: Don't be shy to wear this shawl. It's given to you.

0: zpěvují pokání a oběti.
1: The knowledge Kýtu. And where in a field the sita was found. You can.

0: že jsi Sata Guru.
1: Pěvené básně v tomto hymnu se mluví o všem, o čem mluvil Vishvaguruji.
0: The land, the earth is holy, it's like chandan, it's like selden. Everybody is like a temple.
1: Lidského života není nic jiného než realizace Boha, nic jiného.
0: There's one
1: dobrý plný moudrosti.
0: With lot of knowledge.
1: Mnoho.
0: Like Guruji, we had lot of knowledge.
1: Vědět.
0: Beautiful.
1: Je krásné.
0: It is a coach. A very special coach.
1: Je to zvláštní kočár.
0: How's he pulling this coach?
1: Ty táhnou ten kočár. Ty táhnou ten kočár.
0: Our mind is
1: našeho intelektu.
0: Our knowledge is the light.
1: Naše poznání v tomto kočáru jede král. Je to átma.
0: And this atma has a very viveka mantra. King said, because of this viveka, these ministers, there and here.
1: Ten král říká, díky tomuto ministrovi, díky vivéce, ať už v tomto nebo na jiném světě, nemám žádné.
0: Took the coach away.
1: Ale v tomto, do tohoto těla přišlo pět zlodějů a ty mi všechno ukradli a ukradli mi.
0: But then Guru Dev came and with his vakya, with his word, with the arrow of his word, he shot.
1: Kvůli těm zlodějům ty koně a ten kočár zbloudil, sešli štípy, zahnal těch pět zlodějů.
0: And Holy Guruji said,
1: všechny lóky od chodidel až k hlavě.
0: All the lokas are projected. All the lokas is there and all.
1: Tisíce slunečních systémů jsou v tomto těle.
0: In this coach are so beautiful instruments. Sadhus, my coach is wandering.
1: Oh, mý bratři.

0: sestry Sádhulové, můj kočár putuje.
1: The holy verse.
0: Říká, uctívaný Bhagaván Shri Dipnaran Mahaprabhuji mi ukázal všechno a díky němu v tomto koči.
2: Kíče, Sri Swami Mata Vananji Bhagavan Kíče, Vishwa Guru Mamleshva.

0: to s vámi bude vytranslate, budget first.
1: O tom, že máme jenom dva dny. Je to Bhajan od Svámiho Brahmananjiho. Říká to žák Mahaprabhučího, Svámi Brahmananji říká, na tomto světě se jsme se potkali jen na dva dny.
0: Of coming and going and coming and going. Somebody went and somebody came. Somebody is begging, waiting.
1: Je to hra příchodu, odchodu. Někdo přišel, někdo odešel, někdo se balí a někdo už je zbalený a sami odejdeme.
0: Only if by chance two comes together, but only what will go with us, this is our karma, our deeds.
1: To, co nás jediné bude doprovodit.
0: Of the mantra and the light of Gurudev. This will guide us.
1: To nás povede.
0: And being alone.
1: A i tady mluví
0: all kind of conditions.
1: O příkladu stromu, který stojí sám za všech podmínek. Za, dokázat něco, abychom
0: all
1: nemuseli
0: religions one day will have an end.
1: Pořád všechno opakovat znovu a znovu.
0: But the
1: konečná, ale spojení s Bohem
0: you
1: je věčné.
0: Millions rupees, euros,
1: můžete,
0: away
1: že jste si je nakradli a ošidili. Ale vězte, že sebou si nevezmete ani
0: this
1: korunu.
0: Life will flow away.
1: Ten váš život uplyne.
0: That's why.
1: Proto.
0: Tarm, Dhiraj, Mitra and Arunari.
1: Prokáží ve správnou chvíli na správném místě.
0: The true friendship.
1: A to je skutečné přátelství.
0: Partner, no partner, nobody.
1: Ale na konci života vám nikdo
0: doesn't
1: nepomůže.
0: They hold you.
1: Ani bratr, ani sestra, ani
0: and
1: rodiče.
0: We are one. They don't go and pray. Brahmananji says,
1: to, že tento svět je smrtelný.
0: Listen, my friend, this world is a game. It's like a
1: Boha,
0: it's the same and the same. The train comes.
1: Že tento svět je jenom hrou příchodu a odchodu.
0: Gíč.

0: closed in karmas and qualities and Unwissenheit.
1: To je takový symbol duše, která trpí, protože je v zajetí těch karem a nevědomostí.
0: Well, but we have good, we are our mantra.
1: A máme naši mantru.
0: But still we are not
1: stavem, kterým procházíme zrovna.

0: A obdivují ho, jak
1: someone
0: je to...
1: dancing something. So that we should not take some animal.
0: Velmi tvrdé, čili o tom to bylo a neměli bychom...
1: That is on this very nice.
0: Čili bylo to moc krásné.
1: So they give him something and this.
0: Oni ho pečlivě krmí.
1: But it is in the... So in that person who told, he said already, that how must are sitting.
0: Čili my všichni, kdo tady sedíme.
1: So you should also think.
0: Tak přemýšlejte o tom.
1: What?
0: Cage. Protože i my jsme v té kleci.
1: Which is that?
0: A pro...
1: My again, other this, everywhere I'm going.
0: Já jsem všude, opravdu kdekoliv.
1: How many people is that?
0: Kolik
1: that really very, very nice. And it is inside.
0: A to všechno je uvnitř.
1: My God, what really happened?
0: To nás všechno jakoby svazuje, how? O kterém byl
1: Bhajan. And this bird sitting there in the, on the skin, on the, it's standing in the tree.
0: Tak stojí na nějakém stromě.
1: And he said,
0: a říká,
1: open.
0: Čili otevřete se mi.
1: Thank you very much, my.
0: Jít.
1: I will fly.
0: Poletím.
1: I fly very, very bad.
0: Poletím vysoko, daleko.
1: And
0: všechno, co potřebuju.
1: How I did like this.
0: O, můj ptáčku, jak toho dosáhnu.
1: So this is like this, bhajan like this. Other bhajan.
0: Další bhajan.
1: So you know that we are many, many people.
0: Krmíme je, takže jsou spokojení.
1: But it is not there.
0: Ale.
1: You go home.
0: Jedete domů.
1: With your wife, your husband.
0: S manželkou, s manželem.
1: Your children.
0: Máte tam děti. Nejlepší je v tom bhajanu.
1: He have done with for us. It's our bird. And he brought him inside.
0: A vrací se sem, nebo přichází sem.
1: And fly.
0: Svobodně k nám přilétají, aby se tady najedli.
1: So he made this like.
0: A zase.
2: One bhajan that it's not really about the bird.
0: Ptácích, ale snažil jsem se najít takový, který bude mít aspoň podobný námět, podobné téma. Mluvá jako mladá dívka.
2: As if he would be this girl locked in the cage for him. She says that I was without my beloved one, but everyone.
0: Neměla jsem svého muže, ale přesto mi říkali, že už jsem vdaná. Neměla jsem toho, koho miluju, ale říkali mi, že jsem
2: vdaná.
0: A jak jsem se pak překvapila, že to nebyl ten můj milovaný.
2: And so many senseless karmas because of this I have collected over the lives.
0: A v průběhu životu jsem nazbírala tolik nesmyslných karem kvůli tomu.
2: This human body I have got in the dream and like here and there in the forest.
0: Toto lidské tělo jsem dostala ve snu a jako srdce.

0: I was searching a wrong husband.
1: A mnoho věků kalb jsem hledala.
0: Like a small child who is just can't walk yet.
1: Byla jsem jako batole.
0: Avatar, my beloved Brahmagyani.
1: A tak jsem žila a stále jsem nenalézala svého Atmagyánio, svého avatara, Dev Purjiho.
0: And I have dissolved in him.
1: A v něm jsem se rozpustila.
0: With one look mortal
1: jsem
0: and
1: získala
0: unborn.
1: Svého milovaného muže, který je nesmrtelný a nezrozený.

0: Now in Kali Yuga, people are stealing many things.
1: Teď v Kali Yuze lidé mnohé věci kradou.
0: Not only money or ornaments.
1: Nejenom šperky a peníze.
0: But now they are making more different things.
1: Teď jde o víc různých věcí.
0: Imitating.
1: Imitují, napodobují.
0: Now, for example, you all know.
1: Víte, například všichni to víte.
0: The Indian government changed their currency.
1: Že indická vláda mění měnu.
0: And they announced evening
1: večer,
0: when offices was closed.
1: Večer vyhlásili, když už byly všechny kanceláře zavřené.
0: And they said they have a time to change their money or whatever it is from evening 6 o'clock till midnight.
1: A řekli, že si můžete ty bankovky nebo tu měnu vyměnit od 6 do večera do půlnoci.
0: And then this currency which you have is not anymore valid.
1: No a potom ta měna, ty bankovky, které máte, už nebudou platit.
0: Where the prime minister, he was a little soft. And he changed.
1: A tak, ale ministerský předseda a byl hodný a trochu to změnil.
0: But after 3 days,
1: ale po 3 dnech,
0: he introduced a new currency.
1: Představil ty nové bankovky.
0: And after 24 hours, that new currency was a fact. Billions of notes already in the market.
1: Ale za 24 hodin už se objevilo biliony falešných bankovek na celém tom trhu.
0: Some college student.
1: A někteří studenti ze školy.
0: He made four copies out of his telephone.
1: Si to nafotil na telefon.
0: And simply printed out.
1: A vytisknul si to.
0: Computer and giving to further.
1: Na počítači a normálně.
0: So this is called not honest.
1: A tomu se říká nečestné.
0: And it is a fact.
1: A je to falešné.
0: It is not true.
1: Není to pravdivé.
0: But imitation.
1: To je jenom napodobenina.
0: Imitation is stealing.
1: A napodobování je krádež.
0: Same thing what's happening in the software.
1: A to samé se děje, co se týká softwaru.
0: Whatever you make and work very hard.
1: To cokoliv, na čem velice usilovně pracujete.
0: Takes 2, 3 years, 4 years.
1: A za
0: to develop one technology.
1: Zabere vám to 2, 3, 4 roky, než nějakou technologii vyvinete.
0: You bring to market.
1: Uvedete to na trh.
0: And in 1 week they will all know what it is.
1: A za jeden týden všichni si
0: and
1: to proskoumají a kopírují to.
0: In the material world.
1: A tak v materiálním světě.
0: There is also stealing.
1: Je, se krade.
0: What we call, what you write, nice book.
1: Když napíšete nějakou pěknou knížku.
0: And sometimes they just change the name.
1: A oni jenom na ní vymění jméno.
0: And inside they change all the names.
1: Vevnitř vymění jenom ta jména.
0: And they print on their name as their own book.
1: A vytisknou to pod svým vlastním jménem, jako by to bylo jejich vlastní
0: like kniha. Poems also.
1: I básně.
0: Bhajans also.
1: I bhajany.
0: The Sanskrit slokas also they try to change, but Sanskrit you can't change.
1: I sanskritské šloky se snaží změnit, ale sanskrit nelze měnit.
0: But they can give name.
1: Ale můžou k tomu přidat jméno,
0: that it is your, my.
1: Že to si to přivlastní, že to je moje.
0: So they will put the Sanskrit in there and the other literatures.
1: A ten Sanskrit použijí i v jiné literatuře.
0: Cutting in pieces.
1: Rozsekají to na kousky.
0: Therefore, though it is, there is a call copyrights.
1: I když je to, čemu se říkají autorská práva.
0: But this our copyright system is also commercial.
1: Ale i ten náš systém autorských práv je velice komerční.
0: If you want to have worldwide protection,
1: když byste chtěli mít ochranu na celém světě,
0: then you have to pay that much.
1: Pak musíte za to hodně zaplatit.
0: And after 10 years or the 20 years,
1: a za 10, za 20 let,
0: is limit is finished.
1: Je ta ochrana
0: skončí. So you have to pay again.
1: A musíte platit znova.
0: But

0: Holy scriptures.
1: Ale svatá písma.
0: The words of the Jesus.
1: Slova Ježíše.
0: You cannot sell anyone.
1: To nemůžete nikomu jen tak prodat.
0: You cannot change it.
1: To nemůžete změnit.
0: Even you use your name on the name of your, instead of the Jesus.
1: I kdybyste to použili pod vlastním jménem místo jména Ježíšova.
0: That doesn't matter.
1: To na tom nezáleží.
0: It will come some kind of bad karma.
1: Přinese to určitou špatnou karmu.
0: But in your house you bring a milk.
1: Když do vašeho domu si přineste mléko.
0: And you said it's milk from my house.
1: A řeknete to mléko z mého domu.
0: Can I give you my milk?
1: Mohu vám nabídnout svoje mléko?
0: But then said it's my cow milk.
1: Neříkáte to mléko od mé
0: it's
1: krávy.
0: The milk of our cow.
1: Je to mléko od naší krávy.
0: Or the milk of our goat.
1: Nebo mléko od naší kozy.
0: Or the sheep.
1: Nebo ovce.
0: It's not my milk.
1: Není to vaše mléko.
0: But so we have to introduce which kind of milk is that.
1: Musíme to uvést, představit.
0: Finally we will say the cow milk.
1: Co je to za mléko, říct to je kravské mléko.
0: So the poetry.
1: A tak báseň.
0: The bhajans.
1: Poezie, bhajany.
0: A shlokas.
1: Shloky.
0: This is a spiritual milk.
1: To je duchovní mléko.
0: One person came to Guruji.
1: Jeden člověk přišel za Guruji.
0: And said.
1: A řekl.
0: Gurudev, you have written so many bhajans.
1: Gurudev, vy jste napsal tolik bhajanů.
0: And many other saints written bhajans.
1: A mnoho dalších svědců psali také bhajany.
0: I have great wish to write nice bhajans.
1: Já mám velké přání psát také pěkné bhajany.
0: So Guruji said very good.
1: A Guruji říká velice
0: dobře. Go ahead.
1: It
0: is a great things.
1: To je velká věc.
0: But he said.
1: Ale on řekl.
0: Gurudev. The butter have eaten already.
1: Ale Gurudev, to máslo už bylo snědeno.
0: Only the butter milk remained.
1: Jenom ta smetana, to máslo už bylo snědeno, teď už zbývá jen to podmáslí.
0: So you just took the butter away from the milk?
1: Oni, vy už jste vybrali to máslo z toho mléka?
0: The real butter is different.
1: Ale skutečné máslo je to jiné.
0: Don't gain the milk butter from the milk.
1: Nezískávejte máslo přímo z mléka.
0: That is still not proper procession.
1: To není ten správný vhodný proces.
0: The real milk have a butter inside.
1: Skutečné mléko má v sobě máslo.
0: But it should go through process that is called heating.
1: Ale musí to projít procesem zahřívání.
0: So you boil the milk.
1: Takže vy to mléko svaříte.
0: Then you cool down.
1: Pak ho schladíte.
0: The butter is inside.
1: A to máslo tam pořád
0: je uvnitř. Stolen.
1: Nikdo ho ještě nevzal.
0: Not destroyed.
1: Není zničené.
0: And then you make the yogurt.
1: A pak z něj uděláte jogurt.
0: That, so you let go milk rest.
1: Necháte to mléko odpočívat.
0: The Hungarian call sleeping milk.
1: Maďaři tomu říkají spící mléko.
0: The yogurt, sleeping.
1: Jogurtu říkají spící mléko.
0: And then from yogurt, from the curd we are churning.
1: A potom ten jogurt potom stloukáme.
0: And then that butter comes up.
1: A teprve potom z toho získáváme máslo.
0: And that butter is the real butter.
1: A to je skutečné máslo.
0: The best butter.
1: Nejlepší máslo.
0: The healthy butter.
1: Zdravé máslo.
0: And then ghee. If you melt the butter, then it's.
1: A potom, když z takového másla ujete ghee, tak.
0: So, but we are getting the butters.
1: To, co my máme tady za máslo.
0: And this is unripe butter.
1: To je nezralé, nevyzralé máslo.
0: And therefore, it creates more cholesterol, etc., etc.
1: A proto potom vytváří se cholesterolu a tak dále.
0: The taste is also different.
1: I ta chuť je jiná.
0: So that man with Guruji sitting and said, Gurudev.
1: A tak ten muž, který seděl s Gurujím, říká Gurudev.
0: The butter have eaten all.
1: To máslo už je všechno snědené.
0: Kabir Das, Sur Das, Mirabai.
1: Kabir Das, Sur Das, Mirabai.
0: Nanak Das.
1: Nanak Das.
0: And you and all these great saints, Mahaprabhuji.
1: Vy a Mahaprabhuji a všichni velcí svědci.
0: They wrote the bhajan. Butter means they wrote. They gave all the knowledge inside.
1: To, oni to máslo už se sbírali, to znamená, oni všechno to poznání už dali do svých bhajanů.
0: And what remained for me?
1: A co zbylo na mě?
0: There's no butter.
1: V tom už žádné máslo není.
0: Only sour yogurt.
1: Jenom kyselý jogurt.
0: So Guruji said, yes, you are very, very wise person.
1: A Guruji říká, ano, ty jsi velice moudrý člověk.
0: He said, "Thank you, Guruji."
1: A děkuji vám, Guruji.
0: But.
1: Ale.
0: Gurudev said, "But."
1: Ale Gurudev řekl, ale.
0: You know, if butter have eaten all.

0: the cow, the feed the cow with the love.
1: Tak krm tu krávu láskou.
0: Prem. Prem means love.
1: Krávu láskou.
0: And milk day and night.
1: A ve dne v noci.
0: You will have also enough butter.
1: Podoj a pak budeš mít dostatek i másla i pro sebe.
0: So cow is our buddhi.
1: Cow to je naše, ta kráva to je naše buddhi.
0: Our intellect.
1: Náš intelekt.
0: And there, if we use the prem, means love, means the bhakti, devotion.
1: Pokud použijeme svoji prem, to znamená lásku, oddanost,
0: then
1: bhakti,
0: the butter of the viveka will come.
1: Potom přijde máslo viveky.
0: And you will be able to write more bhajans.
1: Budete schopni sepsat více bhajanů, další šloky
0: many good things.
1: A mnoho dobrých věcí.
0: This is very important.
1: To je velmi důležité.
0: So who is writing something?
1: Kdo něco píše, kdo je spisovatel?
0: Not looking in one book and this book.
1: Ne, aby se díval do jedné knihy a tamhle té knihy.
0: That's called the bookworm.
1: Tomu se říká i takový ty knihomolové.
0: So in the library there are many many bookworms.
1: V těch knihovnách jsou je mnoho těch knihomolů.
0: So looking many many books.
1: Prohlížejí mnoho knih.
0: And writing one sentence from somewhere, someone somewhere, half page from where.
1: A opíší jednu větu tamhle, tady půl stránky odtamtud.
0: If they would mention quote that is from that book, from that writer, then it's okay.
1: Pokud to tam zmíní, že to citují, že je to z té a té knihy tohoto autora, pak je to v pořádku.
0: But what was your knowledge?
1: Ale kde pak zůstalo to vaše poznání?
0: So what can you write?
1: Co vlastně vy můžete k tomu
0: and
1: napsat?
0: That is the same thing for the yogi.
1: A stejné je to pro yogíny.
0: Okay, you will teach asanas.
1: Vy cvičíte asany.
0: Pranayams.
1: Pranayamu.
0: You will read the Yoga and Daily Life book.
1: Přečtete si knihu Yogi den životě.
0: You will read what you call the hidden powers in humans.
1: Přečtete si to, co čemu říkáme skryté síly v člověku.
0: Or you will read Bhagavad Gita.
1: Nebo si přečtete Bhagavad Gita.
0: Or Quran.
1: Nebo Korán.
0: Or Bible.
1: Nebo Bibli.
0: Or Vedas.
1: Nebo Védy.
0: But this is not your.
1: Ale to není vaše.
0: It is a prepared.
1: To je připravené.
0: It is a prepared food.
1: To je pro vás připravené.
0: Served on the table.
1: Je vám to naservírováno na stůl.
0: Just eat.
1: Jenom si to sněste.
0: It's okay.
1: To je v pořádku.
0: That knowledge you can take it.
1: To poznání z toho si můžete vzít.
0: That knowledge when you will eat that knowledge.
1: Vy se nakrmíte, nasytíte.
0: When you will put in the womb of your intellect.
1: Poznání a dáte ho dolů na svého intelektu.
0: The good seeds of the wisdom.
1: Jsou to semena, dobrá semena moudrosti.
0: Then your baby will be born.
1: Pak se vám narodí dítě.
0: As a wisdom.
1: V podobě moudrosti.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: So the how these trees.
1: Teprve, když tam budou jabka, tak poznáme, že je to jabloň, že je to ten strom.
0: So what is your child?
1: Takže co je vaším dítětem?
0: That will show how you are.
1: To vám ukáže, jaký jste vy.
0: What was the father?
1: Kdo byl otcem?
0: And what was the mother?
1: A kdo byl matkou?
0: And that will not get lost, the quality of the father and mother.
1: A ta kvalita, ty vlastnosti rodičů se nestratí.
0: So, father is a jnana.
1: Otec je jnana.
0: And mother is a bhakti.
1: A matka je bhakti.
0: So the bhakti and jnana together.
1: A bhakti and jnana dohromady.
0: Jnana, not jnana.
1: In Czech it's
0: jnana.
1: And.
0: Okay.
1: Česky je a hinčně a znamená ne, tak je to.
0: Because the in the translation that's why I can't learn your Czech language.
1: Proto se nemůžu naučit česky.
0: I'm not concentrating what you are saying.
1: Nesoustředuji se na to, co říkáš.
0: If I will concentrate to learn one word what how you are talking.
1: Kdybych se soustředil na to jediné slovo, co říkáš.
0: Then my stream will get less.
1: Pak by ten můj proud se zmenšil.
0: And the translation should be very good one.
1: Překlad by měl být velice dobrý.
0: So it seems that he knows everything what I'm talking.
1: Zdá se, jako by věděl všechno, co říkám.
0: So the knowledge.

0: poznání,
1: which we have,
0: které máme,
1: is very important.
0: Je velmi důležité.
1: Then we can come. So if you practice yoga, okay, you should practice.
0: A tak pokud cvičíte jogu, dobrá, měli byste cvičit.
1: But you should not say this is my book.
0: Ale neměli byste říkat, to je moje kniha.
1: You are writing book.
0: Píšete knihu.
1: Hidden powers in humans.
0: Skryté síly v člověku.
1: You write everything.
0: Všechno tam napíšete.
1: And then you write your name.
0: A pak se potom podepíšete svým jménem.
1: The many people they use our chakra.
0: Mnoho lidí používají naše čakry.
1: At least they could write a letter that can be used this your chakras.
0: Mohli by aspoň napsat dopis a zeptat se, můžeme použít ty čakry?
1: But they doesn't dare to write.
0: Oni se neodváží ani zeptat.
1: Because then they will think that we don't have a knowledge.
0: Protože pak by si mysleli, že by vypadali jako že nemají to poznání.
1: They want to show that yes, we are great.
0: Oni se chtějí předvést jako ano, já jsem
1: ten. Of course, you are very great.
0: Ano, samozřejmě jsi skvělý.
1: Yeah, you are very high.
0: Jsi velice vysoký, vysoko postavený.
1: Because it's going high only, like a tuya.
0: Jako ty tuje jdou jenom nahoru.
1: But when the cherry trees ripe,
0: ale když dozrávají třešně na třešni,
1: then the cherry trees branches are coming towards us. Please take the fruits.
0: Pak se ty větve těch třešní sklánějí k nám dolů a říkají: prosím, vezmi si to ovoce.
1: So that's what many scriptures, which is written of holy literatures by the great saints, people manipulated.
0: A tak ty svatá písma, která jsou napsána velkými svědci, to lidé zmanipulovali.
1: And now everything is put it into the computer.
0: A dneska se všechno převádí do počítačů.
1: And you can't trust in the computer what they are writing.
0: A nemůžete ale důvěřovat tomu, co se píše v počítači.
1: If you check into the Google,
0: když se nalogujete do Google,
1: about one rabbit,
0: dáte tam hledat o králíkovi.
1: So, you know, anyone write anything how they like to repeat into the Google.
0: Do Google tam každý může napsat, co chce, co si myslí.
1: So many things in computers, which is people write half knowledge people.
0: Tam píšou lidi, kteří mají jen poloviční poznání.
1: And half knowledge people, who is reading, they get only quarter knowledge.
0: No a když to čte někdo, kdo taky má jen poloviční poznání, tak z toho potom je jenom čtvrtina poznání.
1: And when they will act according to that quarter knowledge,
0: no a když budou jednat na základě takového čtvrtinového,
1: it will remain some grams.
0: Poznání, tak z toho zbydou jenom pár gramů.
1: And some grams will be lost in the without the snow is falling.
0: A ty zrnka toho poznání se ztratí v těch sněhových závějích.
1: That's right.
0: Tak je to.
1: So we try.
0: Tak my se snažíme.
1: And we have to give this knowledge to people the worldwide.
0: Měli bychom toto poznání předávat lidem po celém světě.
1: What is the Bhagavad Gita?
0: Co je Bhagavad Gita?
1: Now world knows, but they don't know Sanskrit.
0: Svět to ví, ale neznají sanskrit.
1: And therefore many don't read.
0: Proto to mnozí nečtou.
1: Then there is one obstacle.
0: A pak je tu překážka.
1: People think this is not my religion book.
0: Lidé si myslí, to není kniha mého náboženství.
1: So why should I read?
0: Proč bych si to měl číst?
1: And you see, so the wisdom is lying in the dust.
0: A tak to dopadá, že ta moudrost leží v prachu.
1: When the Shankaracharya came to his master.
0: Když Shankaracharya přišel k jeho mistrovi.
1: And he asked his master.
0: A ptal se svého mistra.
1: Please, can you accept me as your disciple?
0: Můžete mě prosím přijmout za svého žáka?
1: And his master said.
0: A jeho mistr řekl.
1: Yes.
0: Ano.
1: Then Shankaracharya said, what is my duty?
0: A Shankaracharya se ptal, co je mojí povinností?
1: So he said, this holy book. Lying here, nobody's writing again. It's falling apart. The papers, pages in the dust.
0: Podívej, tady ty svaté knihy už je nikdo nečte, už leží v prachu a jejich stránky se rozpadají na prach.
1: So Shankaracharya went and looked this script.
0: Shankaracharya šel a viděl tam ty svitky.
1: And he was a great Sanskrit scholar.
0: Byl to velký sanskritský učenec.
1: And that was written in Sanskrit.
0: A bylo to napsáno v sanskrtu.
1: Shankaracharya said, "Oh God."
0: A Shankaracharya řekl, pro Boha.
1: Such a treasure.
0: Takový poklad.
1: Such a wisdom.
0: Taková moudrost.
1: The truth.
0: Ta pravda.
1: The reality.
0: Skutečnost.
1: Is lying in the dust.
0: Leží v prachu.
1: So he cleaned this, each and every paper.
0: A tak každý jednotlivý papír stránku
1: and
0: očistil.
1: Again he read and he write it again.
0: A znova to přečetl a přepsal.
1: And so also the disciples.
0: A takže také žáci.
1: When sometimes some disciples are not capable, then they put the teaching of the master one side.
0: A když někteří žáci nejsou dostatečně schopní, tak to mistrovo učení odloží.
1: Where the dust is coming on.
0: Kde se na něj tam na něj nechají dopadat.
1: Themselves they think I am the master now.
0: A sami o sobě si myslí, já jsem teď mistr.
1: They neglect their master.
0: A zanevřou, zapomenou
1: that's
0: na svého
1: called
0: mistra.
1: Self-made master.
0: A to jsou takový ty mistři sami
1: that's
0: za
1: a master
0: sebe.
1: Of ego.
0: To jsou mistři pouze ego.
1: Master of proudness.
0: Mistři píchy.
1: And master of big, that kind of ambition to become the famous that I am the greatest.
0: A mistři takových těch ambicí se proslavit a aby byli považováni za nejlepší, největší.
1: You see how many priests you have in Christianity?
0: Víte, kolik máte kněžích v křesťanství?
1: And how many bishops?
0: A kolik biskupů?
1: And pope.
0: A papeže.
1: So behind whom the pope has the position?
0: Ale jak, kde má ten papež pozici?
1: Because of Jesus.
0: A díky komu má papež svoji pozici? Díky Ježíšovi.
1: So the bishops or pope, tak, they act according to the rules and regulation of the Jesus.
0: A tak papež a biskupové jednají, chovají se podle přikázání, podle pravidel od Ježíše.
1: In the whole, all the four continents.
0: Na všech čtyřech kontinentech.
1: There is a Christianity spread.
0: Se je rozšířeno křesťanství.
1: And there are many different mind of people.
0: A mají tam lidé tam smýšlí různě.
1: But they worked very hard that no one can change the reality of the Jesus words.
0: Ale oni velice usilovně pracují na tom, aby nikdo nemohl měnit tu skutečnost Ježíšových slov.
1: Similarly, no one can change the Vedas.
0: Podobně nikdo nemůže měnit Védy a Upanishády.
1: Srimad Bhagavatam.
0: Srimad Bhagavatam.
1: And Gita, etc., etc.
0: Gitu a tak dále.
1: Who put a wise person made in the perfect language that's called the Sanskrit.
0: Protože ti moudří lidé to sepsali v dokonalém jazyce, kterému se říká sanskrit.
1: And you know that Sanskrit is the mother of all languages.
0: A víte, že sanskrit je matkou všech jazyků.
1: And that no one can change.
0: A to nikdo nedokáže změnit.
1: Yes, we can say anyone as my mother.
0: Ano, můžete říct kdokoliv je moje matka.
1: So how Sanskrit mother becomes many mothers?
0: A jak se ta matka sanskrtu stala matkou mnoha?
1: And that we call the mother tongue.
0: Tomu se říká mateřský jazyk.
1: So everyone said it's my mother tongue language.
0: A každý říká, to je můj mateřský
1: so
0: jazyk.
1: So that Sanskrit mother changed in to billions of mothers.
0: A tak ta matka sanskrit se proměnila v miliony matek.
1: Why not?
0: Proč ne?
1: They understand each other.
0: Oni si rozumí.
1: But the roots are there. And so the God is from there. After came many incarnations.
0: A ty kořeny ale vedou tam. Bůh je tam a potom přišlo mnoho inkarnací.
1: Only the one, what we call the Holy Father.
0: Je jediný, kterému říkáme svatý otec.
1: And that holy father we call the Brahman.
0: A my tomu říkáme Brahman.
1: That Brahman, that is.
0: A to je Brahman.
1: Yeah. Not the Brahma. Brahma is also father.
0: Ne Brahma, to je otec.
1: You can say holy father Brahma.
0: Můžete i o Brahma říkat, že je
1: Brahma
0: svatý
1: otec. Brahma is not a holy father.
0: Ale to není svatý otec.
1: The holy father is called Brahman.
0: Ten svatý otec, ten tomu se říká Brahman.
1: Which has no form.
0: Který nemá žádnou podobu.
1: This has no dualities.
0: Nemá žádnou dvojnost.
1: It's one, the God.
0: Je to samo jediný Bůh.
1: So why we cannot believe?
0: Proč k něj nemůžeme věřit?
1: The word Allah.
0: Nebo slovo Allah.
1: Allah has no form.
0: Allah nemá žádnou podobu.
1: But Allah means that Brahman, that omniscient, omnipresent.
0: Znamená to onen Brahman, onen vševědoucí, všudy přítomný.
1: But people write according to their feelings.
0: Ale lidé píšou

0: slyší podle toho, jak to sami cítí.
1: So that what I wanted to tell you today, this translation of one bhajan of Mahaprabhuji.
0: A dnes jsem vám chtěl přeložit jeden bhajan Mahaprabhujiho.
1: And this is for the bhaktas, because how person can get out of the path.
0: To je totiž pro bhakty, jak člověk může sejít z cesty.
1: Mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. You were great wise person.
0: Byl jsi velice skvělý, moudrý člověk.
1: Oh my mind.
0: Oh má mysli.
1: You had so many things.
0: Měla jsi toho tolik.
1: You were rich.
0: Byla jsi bohatá.
1: Very rich.
0: Velmi bohatá.
1: Wisdom.
0: Moudrost.
1: Characters.
0: Měla jsi charakter.
1: Knowledge.
0: Poznání.
1: Qualities. Many things.
0: Kvality, mnoho věcí.
1: But oh my mind, you lost this all your wealth.
0: Ale oh má mysli, všechno tohle své bohatství si ztratila.
1: On the bad society.
0: Kvůli špatné společnosti.
1: So search the good society.
0: Tak hledejte dobrou společnost.
1: Search the satsang.
0: Hledejte satsang.
1: Doesn't matter from which religion.
0: Je jedno, z kterého náboženství.
1: Where there is one talks for all creatures.
0: Kdekoliv, kde se mluví.
1: For every life.
0: Pro blaho všech tvorů, pro blaho každého života.
1: That's very important.
0: To je velmi důležité.
1: Therefore it is said,
0: proto
1: mana sab khoyo re kusangiyo ke sang. Oh my mind, you were very rich.
0: Oh má mysli, byla si velmi bohatá.
1: But you lost everything.
0: Ale všechno si ztratila.
1: In gambling.
0: Prohrála.
1: Kusanga gambling.
0: Kusanga a hazard.
1: And you can lose everything without no. You play gambling and you lost all your billions of dollars.
0: Když hazardujete, můžete všechno v okamžiku prohrát, všechny miliony dolarů.
1: Satguru saran bachan be muk hoy. Why, how it happened, you went to the kusanga?
0: A proč se to stalo, jak se to stalo, šla si na kusang?
1: You went out of the shelter of the Gurudev.
0: Odešla si z ochrany Gurudeva.
1: And you did not follow the Guru Vakya.
0: A nedodržovala si Guru Vakya.
1: And you turned your face in another direction.
0: A otočila se s jiným směrem.
1: Padiu bhajan me bhang. Now there came the disturbance in your sadhana.
0: A teď do tvé sádhany vstoupilo vyrušení.
1: Your prayers.
0: Začaly
1: your meditation,
0: vaše modlitby,
1: your mantras,
0: meditace, vaše mantry,
1: everything you lost in the bad society.
0: Všechno si v té špatné společnosti ztratil.
1: Good, bad habit,
0: špatné zvyky,
1: alcohol and many drugs,
0: alkohol a drogy,
1: everything lost you.
0: Všechno je ztraceno.
1: Gyan dhyan bhakti sab khoi. Oh my mind, you lost the knowledge, you lost your meditation sadhana.
0: Oh má mysli, ztratila si svoje poznání, svou meditaci a sádhanu.
1: And you lost the devotion.
0: A ztratila si oddanost.
1: Chut gai satsang. And now you left the satsang.
0: A opustila si i satsang.
1: You are going to kusanga, not the satsanga.
0: A chodíš na kusangi a ne na satsang.
1: Immediately you fall to such desires.
0: Okamžitě propadneš takovým touhám.
1: Which is not good for your sadhanas, for your spiritual life, etc.
0: Které nejsou dobré pro tvoji sádhanu, tvůj duchovní život a tak dále.
1: Gyan, dhyana, bhakti sab khoi. Gyana, dhyana and bhakti, all you lost.
0: Gyan, bhakti, to všechno si ztratil.
1: Chut gai satsang. And because the satsang, you lost the satsang.
0: Protože si ztratil i satsang.
1: Sat paramarat sukarit bhulo chal rayo kudhang. You have given up the good deeds.
0: Vzdal jsi se dobrých činů, dobrých skutků.
1: Paramarat. Paramarat means you are supporting.
0: To znamená, že někoho podporovat.
1: Poor people.
0: Chudé lidi.
1: Poor animals.
0: Ubohá zvířata.
1: The drying poor plants.
0: Ty usychající rostliny.
1: Giving water.
0: Dává, zaléváte.
1: Now feeding the birds.
0: Teď krmíte ptáky.
1: The rabbits.
0: Králíky.
1: The deers.
0: Jeleny.
1: Because
0: sanky.
1: Their nourishment is under the snow.
0: Protože tu jejich potravu oni teď mají pod sněhem.
1: This is a great things what you can do.
0: To je velká věc, kterou můžete udělat.
1: So feed them.
0: Takže krmte je.
1: Don't kill them.
0: Ale nezabíjejte je.
1: And don't eat them.
0: A nejeste je.
1: That's it.
0: Tak je to.
1: They have love.
0: Mají lásku.
1: So doesn't matter the pig.
0: Ať už je to prase.
1: Or a chicken.
0: Nebo kuře.
1: Deer or a rabbit.
0: Srnka nebo zajíc. Jele,
1: goat.
0: Králík.
1: Or the sheep.
0: Koza nebo ovce.
1: They are not for killing and eating.
0: Nejsou proto, aby byli zabíjeni a
1: jezeni. They give us.
0: Oni nám dávají.
1: They give what they can.
0: Dávají nám, co mohou.
1: Therefore, chut gai satsang, sat paramarat sukrat bhulo, chal rahyo kutang. This all you have forgotten.
0: A tohle všechno si zapomněl.
1: And now you are going on the different path.
0: A teď už jdeš jinou cestou.
1: That is. Karma will come back.
0: Ale ta karma se vrátí.
1: It's a guru vakya.
0: To je guru vakya.
1: It's protecting us.
0: On nás ochraňuje.
1: But don't challenge. Don't challenge guru vakya.
0: Ale neskoušejte, netestujte guru vakya, nevyzývejte.
1: It takes time. It takes time that you losing that good karmas.
0: Ale trvá to, zabere to dobu, když vy ztrácíte ty dobré
1: and
0: karmy.
1: And then it will come what it should come.
0: Ale nakonec přijde, co má přijít.
1: Dhiraj dharam dhyan sab khoyo. You lost your dhiraj. Dhiraj means that geduld, what is a geduld? Patience.
0: Ztratil si svoji trpělivost.
1: Dhiraj dharma. You lost your dharma.
0: Ztratil si svou dharmu.
1: Dhyana is meditation, now you don't meditate.
0: A teď už nemedituješ.
1: Instead of meditation, you are looking in your laptops.
0: A místo, aby si meditoval, tak se díváš do svého počítače.
1: This all you lost, dhyana, dhyana, dharma, dhiraj, or dhyana, you lost this.
0: Tohle všechno jsi ztratil.
1: Tamas mai umang. Now you have the tamas guna.
0: A nyní máš tamas gunu.
1: Hey? In one hand is a bottle.
0: V jedné ruce je lahev.
1: In other hand is a glass.
0: A v druhé je sklenička.
1: And putting this alcohol in glass, but it's going on beside.
0: A snažíte se nalít alkohol do skleničky, ale netrefíte.
1: Tamas guna.
0: To je tamas guna.
1: God protect us from tamas guna.
0: Bože, ochraňuj nás před tamas gunou.
1: That's very important.
0: To je velmi důležité.
1: Tamas mai umang. Now you are very happy in the tamas guna.
0: A teď si velice šťastný v tamas guně.
1: Vishe bhogme phire bhatakto and running here and there for many desires.
0: A pobíháš sem a tam a honíš se za touhami.
1: I want to become richest.
0: Chci se stát nejbohatším.
1: I want to make money.
0: Chci vydělávat peníze.
1: And if somebody asks for some donation, you don't want to give.
0: A když vás někdo požádá o nějaký dar, tak nechcete nic dát.
1: A poor person.
0: Chudý člověk.
1: Will give even one crown to the poor person at railway station.
0: Chudý člověk dá tomu žebrákovi na nádraží aspoň korunu.
1: But rich people who's going to the gambling.
0: Ale ty bohatí lidé, kteří jdou, aby jedli v nějakém sedmihvězdičkovém restauraci.
1: They will give for one dinner $2,000.
0: Za večeři klidně zaplatí $2,000.
1: But for poor people you don't give even one cent.
0: Ale tomu chudákovi nedej ani jeden cent, ani halíř.
1: That's it.
0: Tak je to.
1: Rich one don't want to lose the money.
0: Bohatí lidé nechtějí ztratit peníze.
1: But even you give one cent to needy person.
0: Ale když dáte aspoň jeden halíř, jeden cent tomu, kdo to potřebuje.
1: You will get 100.
0: Tak dostanete 100krát zpátky. Tisíckrát víc zpátky od Boha.
1: Help.
0: Takže pomáhejte.
1: Helping hands has more values than the folded hands.
0: pomáhající ruce mají větší cenu než sepjaté ruce.
1: Vyšej bhog me phire batakto kapti nič kulang. Now you are tricky.
0: Teď začínáš podvádět.
1: Now you have lower thought thinking.
0: Teď máš nízké myšlení.
1: And not faithful.
0: A nejsi věrný.
1: Sri Pujya Bhagavan Dev Purisha Mahaprabhuji said.
0: Mahaprabhuji říká.
1: The universal worshipped Lord Sri Dev Puriji.
0: V celém vesmíru uctívaný pán Sri Dev Puriji.
1: Master Fakir Malang, my master Dev Puriji.
0: Můj mistr Dev Puriji.
1: Is a must. Happy, divine, fearless.
0: Je bez strachu, je božský a šťastný.
1: Fakir. This is the Urdu word, the Urdu saint, a Muslim saint.
0: Urdské slovo fakir pro světce.
1: Malang, very happy,
0: velmi
1: fearless.
0: Velmi šťastný, bez strachu.
1: Sri Swami Deep Saran Sadguru ke Mahaprabhuji said, in the shelter of lotus feet of the master.
0: Mahaprabhuji říká, pod ochranou lotosových nohou mistra.
1: Rahe hamesha sang, that I'm all the times with him.
0: Jsem neustále s ním.
1: My always my concentration, my vritti in the holy feet of my master.
0: Moje koncentrace, moje vritti se ubírají stále ke svatým nohám mistra.
1: That's it. This is the. So how this bhajan is so beautiful written?
0: Tak to krásně napsán tento bhajan.
1: Therefore holy Guruji said.
0: Proto holy Guruji řekl.
1: Akhiya Satguru charano me lagi. Akhiya Satguru.

0: our salutation,
1: naše úcta, náš pozdrav
0: to all our Guru Bhai and Guru Sishya,
1: všem našim Guru Bhai a Guru sestrám.
0: We are all the great bhaktas.
1: Všichni jsme velcí bhaktové.
0: And I give salutation.
1: A já vás zdravím.
0: Our this very holy place.
1: Na tomto velmi svatém místě.
0: We are very lucky that we are in this like a heaven place.
1: Jsme máme veliké štěstí, že jsme na tomto nebeském místě.
0: Let us give the time to see our friends, speak with them, all try each other that you know who you are.
1: Najdeme si čas na to setkat se, popovídat si se svými přáteli, seznámit se.
0: It is very easy, very easy.
1: Je velice snadné, lehké.
0: To be very humble.
1: Být velmi pokorný.
0: Very kind.
1: Velice laskavý.
0: Very respect.
1: Plný úcty.
0: And very spiritual.
1: A velmi duchovní.
0: We are getting every day.
1: Každý den.
0: Around the world. Some our bhaktas also going to Mahaprabhuji's loka.
1: Každý den máme zprávy o tom, že naši bhaktové odcházejí do Mahaprabhuji's loky.
0: This morning you had a beautiful prarthana, prayer.
1: Dnes ráno jste měli krásnou prarthana, modlitbu.
0: You gave the blessing, getting blessings to each other and from Mahaprabhuji.
1: Získali jste požehnání, dali jste si požehnání navzájem a získali jste požehnání od Mahaprabhujiho.
0: And your all these different kind of techniques.
1: Všechny různé druhy technik.
0: Very peacefully and very clear and very perfect.
1: Velice míruplně, velice jasně a perfektně.
0: We have our many little children.
1: Máme tady mnoho malých dětí.
0: Their father, their mother,
1: jejich rodiče,
0: grandchildren, grandparents,
1: prarodiče.
0: They all enjoy and they are very happy.
1: Všichni, všem se tady líbí a jsou tu velmi šťastní.
0: They have here beautiful place.
1: Mají tady krásné místo.
0: They can play.
1: Můžou si tu hrát.
0: Running.
1: Můžou tu pobíhat.
0: Beautiful big trees.
1: Krásné velké stromy.
0: How joy for the children here.
1: Jaká je to radost pro ty děti, které jsou tady.
0: And our yoga teachers.
1: A naši učitelé jógy.
0: The yoga teacher of yoga in daily life.
1: Učitelé jógy v denním životě.
0: They are all very advanced.
1: Jsou velice pokročilí.
0: And anytime they jump in to give the class.
1: A kdykoliv jsou připraveni vést

0: hodinu pomáhat s vedením kurzu.
1: That's beautiful.
0: A to je krásné.
1: We have to give everyone freedom.
0: Musíme dávat každému svobodu.
1: We should not tell now do this, this, this, don't go there. Not like this.
0: Neměli bychom říkat takhle, teď musíš udělat tohle, udělej tohle, tohle nesmíš, takhle ne.
1: You see, when you have seen more, the thousands and thousands of sadhus in Kumbhamelas.
0: Víte, když se na Kumbhamelách viděli těch tisíce a tisíce sadhů.
1: And we can see how it is.
0: A můžeme vidět, jaké to je, jak na tom jsou.
1: But in them is very sadhus, aged sadhus, they don't make any differences.
0: Ale jsou mezi nimi už i staří sádové, kteří už nedělají rozdíly.
1: And that is great sadhus.
0: A takoví jsou velcí sádhové.
1: So sadhu, sadhu it means also sadha, it means very humble.
0: Sadhu znamená taky sádha a to znamená velmi pokorný.
1: They are not going to some kind of lessons in the university or etc.
0: Nechodili na žádné lekce, na žádné kurzy na univerzitě a tak dále.
1: If you have education in that way,
0: pokud máte takový druh vzdělání,
1: it's okay.
0: To je v pořádku.
1: And there is some sadhus that is they have no any diplomas.
0: A jsou sádhové, kteří nemají žádný diplom.
1: But they have the supreme diploma.
0: Ale mají ten svrchovaný diplom.
1: To know that is very important.
0: Vědí, oni mají to vědění a to je důležité.
1: So finally many people we have in India, many officers.
0: A máme v Indii mnoho lidí, mnoho úředníků.
1: And when they get retired,
0: a když potom jdou do důchodu,
1: many, many percentages, let 80%.
0: A mnoho z nich, třeba 80%.
1: They turns towards humbleness, peace, love.
0: Směřují potom pokoře, míru, lásce.
1: And they know that they have learned a lot.
0: Vědí, že se toho hodně naučili.
1: And they had very much work.
0: A hodně pracovali.
1: They are many times in other countries.
0: Mnohokrát i sloužili, cestovali do jiných zemí.
1: Like ambassador, etc.
0: Jako například velvyslanci a podobně.
1: When they are retired.
0: Ale když jdou do důchodu.
1: They have two thing feelings.
0: Mají pocit, mají cítění.
1: One is that now I am relaxed and I am have my rest.
0: První je to, teď se můžu odpočinout, teď mám ten svůj klid.
1: Second.
0: A za druhé.
1: Side is this.
0: Na druhou straně.
1: All my friends in other countries.
0: Všichni mi přátelé v těch jiných zemích.
1: How time you were in deep countries?
0: Kolikrát kde byli jinde v zahraničí?
1: And that gives you very much happiness and joy and friendship.
0: A to vám přináší mnoho radosti, štěstí a přátelství.
1: Similarly also our yogic people.
0: A podobně i naši jogoví lidé.
1: And who is the yogi? Who is yoga? That is one should know.
0: A kdo jsou ti yogi? Kdo to jsou? To by člověk měl vědět.
1: So but there are many many good ashrams.
0: A je mnoho dobrých ashramů.
1: And very good gurus.
0: A mnoho dobrých gurů.
1: Some are old.
0: Někteří jsou starší.
1: They have their successors coming.
0: A mají už svého nástupce, který přichází.
1: And they have so many disciples.
0: A mají tolik žáků.

0: And though that sadhu is very old now,
1: a i když ten sádhu už je velmi starý,
0: but they come just to see, that's all.
1: Přichází jenom, aby ho viděli, aby se s ním viděli, to stačí.
0: This is the our yet we are on that time, we are in that qualities.
1: A to jsou, to je ten čas, to je ta vlastnost, ta kvalita.
0: That you are also very far distance.
1: I vy jste velice daleko.
0: And therefore we see, I see, you see, they see, all see. Anywhere we see our friend, we are very happy. Each other.
1: Ač jsme zdaleka, ale kdekoliv já vás vidím, kde vy vidíte, kde se vidíme navzájem, vy se vidíte, tak nám to přináší radost, když se setkáme.
0: If you drive your car,
1: když jedete autem,
0: and you meet some other car,
1: a potkáte se s jiným autem,
0: it's from your guru brother, sisters.
1: A jede v něm nějaký váš guru bratr nebo guru sestra.
0: If you are on the other direction of the road,
1: když se míjíte v protisměru na silnici,
0: at least you will hello like this.
1: Aspoň takhle na sebe máváte.
0: Or someone stops somewhere on petrol pump.
1: A nebo se zastavíte na benzinové stanici, čerpací stanici.
0: And other people are coming.
1: A tam přicházejí naši lidé.
0: We are so happy.
1: Tak jsme tak šťastní.
0: That means.
1: To znamená.
0: That your inner self.
1: Že vaše vnitřní já.
0: Is very far developed.
1: Je velice dalece rozvinuté.
0: Doesn't matter if you have a swami or sannyasis or not.
1: Je jedno, jestli jste svámi sannyasi nebo ne.
0: It is as our Mahaprabhuji said.
1: Jak náš Mahaprabhuji říkal.
0: The color of the cloth.
1: Ta barva toho šatu, té látky.
0: Is not so important.
1: Není tak důležitá.
0: But you have that color in your heart.
1: Ale vy máte tu barvu ve svém srdci.
0: Which is given by Guruji said. Mahaprabhuji said that I gave you already that color.
1: A jak Mahaprabhuji říká, já už jsem zabarvil tvoje srdce.
0: Which kind of color?
1: A jakou barvu?
0: Just now you were singing bhajan.
1: Právě teď jste zpívali bhajan.
0: I just went this side.
1: Já jsem jenom šel tamhle.
0: I thought I will walk little bit.
1: Myslel jsem si, že se trošku projdu.
0: And so our dear Mansa Devi.
1: A naše drahá Mansa Devi.
0: Monika.
1: Monika.
0: She went to Slovakia to her mother to say in Bratislava.
1: Odjela za svojí maminkou do Bratislavy na návštěvu.
0: She's ages.
1: Už je starší.
0: So I said, okay, I drive with the car with you till the Ganga door.
1: A tak já jsem říkal, tak já se svezu s tebou autem až k té bráně ke Ganze.
0: And then I came this side.
1: No a pak jsem přišel z té druhé strany.
0: I was 5 minutes late.
1: 5 minut jsem se opozdil.
0: But you had so many bhajan singing from far distance could hear.
1: Ale vy jste měli zpívání bhajanu, já už jsem to z dálky slyšel.
0: And they all were here. Your heart, your feelings is great.
1: A vy jste tady byli a ve vašem srdci, vaše pocity, to bylo skvělé.
0: So I was coming here.
1: A jak jsem sem přicházel.
0: And when I see all our bhaktas.
1: A když vidím všechny naše bhakty.
0: And little children also.
1: I malé děti.
0: And elderly.
1: A starší lidé.
0: All was so humble, kind.
1: Všichni byli tak pokorní, laskaví.
0: That is the development towards the cosmic self.
1: A toto je ten vývoj, rozvoj ke kosmickému já.
0: All other education.

0: what we have.
1: Všechny ostatní vzdělání, školy, které máme.
0: Of course it is very good.
1: Samozřejmě je to velmi dobré.
0: And we should learn this.
1: A měli bychom se učit.
0: But when one comes to the highest consciousness.
1: Ale když se člověk dojde k nejvyššímu vědomí.
0: Then he or she doesn't want to do something different.
1: Takový člověk pak už nechce dělat něco jiného.
0: When we are coming to India,
1: když přijíždíme do Indie,
0: for Holy Guruji's anniversary,
1: na Holy Guruji's výročí,
0: and Mahaprabhuji's also in few functions in Jadan.
1: A máme tam i oslavu Mahaprabhuji'ho v několik takových událostí v Jadanu.
0: Or in Khatu, or Kailas, or
1: nebo v Khatu, nebo v Kailáši a tak dále.
0: There is such a environment.
1: Je tam takové prostředí.
0: Like we are somewhere in other lokas.
1: Jako bychom byli někde už v jiných lokách.
0: And how many people, thousands of people.
1: A kolik tisíců lidí.
0: And we have not rooms so many.
1: Nemáme tam tolik pokojů, místností.
0: We don't have so many beds.
1: Nemáme tolik postelí.
0: Many things.
1: A tak dále.
0: But they nearly whole day and night, they just relax anywhere, lie down.
1: Ale oni celý den, noc prostě si odpočinou, kdekoliv jsou.
0: Such a big hall.
1: Je tam velká hala.
0: Some are listening, some are sleeping.
1: Někdo poslouchá, někdo spí.
0: And there is a whole night.
1: A celou noc.
0: And there are many, many singers.
1: A mnoho, mnoho zpěváků.
0: And everyone wanted that I will sing.
1: A každý chce, já budu zpívat.
0: And many people are happy they can sing.
1: A mnoho lidí je šťastných, že tam můžou zaspívat.
0: And many people said, Swamiji, please now you should speak something.
1: A mnoho lidí říká, Swamiji, prosím, teď vy byste měl něco říci.
0: I always said.
1: A já vždycky říkám.
0: This bhajans is from our parampara.
1: Tyto bhajany jsou z naší parampara.
0: And I am also listening their bhajans.
1: A i já jim naslouchám, i já je poslouchám.
0: They are in my heart.
1: Jsou v mém srdci.
0: They are in my ears.
1: Jsou v mých uších.
0: They are in my feelings.
1: Jsou v mých pocitech.
0: And same thing you also.
1: A stejně to máte i vy.
0: When Holy Gurujis or Gurujis or Brahmananjis or Shivananjis etc.
1: Když Holy Guruji, Brahmananji, Shivananji a tak dále.
0: Their bhajans and their words.
1: Jejich bhajany, jejich slova.
0: Then what can I teach mandar more?
1: Co ještě dalšího bych mohl já učit?
0: Because they have given me what they have.
1: Dali mi, co měli.
0: And we give further also.
1: A my to jen dáváme dál.
0: So see here in this our holy place.
1: A tak podívejte se tady na to naše svaté místo.
0: And unfortunately you have only time for 1 week.
1: Bohužel máte tady být čas jenom týden.
0: Or 2 weeks.
1: Možná 2 týdny.
0: But others have to also get a place.
1: Ale protože i na ostatní musí přijít řada, musí dostat místo.
0: We will come time to time.
1: A čas od času přicházíme.
0: And whatever you do at home,
1: cokoliv uděláte doma,
0: how you are walking to the train,
1: jak když jdete na vlak,
0: or to the bus,
1: nebo na autobus,
0: or a car,
1: nebo do auta,
0: all is equal.
1: Všechno je to stejné.
0: Only that we can come on time.
1: Jenom proto, abychom přijeli včas.
0: So like you see, you feel it, that suddenly about 2-3 years, my feelings and my being is different.
1: Vy sami pozorujete, jak během 3-4 let najednou vaše pocity, vaše bytí je jiné.
0: The age.

0: A to dítě, které je v tom matčině lůně.
1: The child is still in the womb.
0: A když takové pocity, ještě když to dítě je v tom lůně.
1: But they are happy.
0: Ale už jsou šťastní.
1: They know everything.
0: Všechno vědí.
1: It is atma.
0: Je to atma.
1: Jivatma.
0: Je to jivá atma.
1: Param atma.
0: Param atma.
1: He atma. That is great.
0: To je skvělé.
1: Similarly also other creatures.
0: A podobně i ostatní tvorové.
1: From the birds.
0: Od ptáků.
1: From the deers.
0: A jelenů.
1: Tigers.
0: Tygři.
1: Many cows.
0: Krávy.
1: Horses.
0: Koně.
1: Uncountable, so many creatures.
0: Nespočet tolik tvorů, tolik stvoření.
1: And so, when they are born,
0: a když se narodí,
1: you can imagine how nice.
0: Dovedete si představit, jak je to krásné.
1: This 3 months.
0: Tyhle ty 3 měsíce.
1: In Jadanu.
0: And on my presence, my 2 horses gave the babies. Když jsem tam byl přítomen, tak 2 kobylkám se tam narodilo hříbě.
1: And so one cow is, she's a beautiful girl.
0: Jedna je to krásná klisna.
1: And she's so sweet.
0: A ona je tak sladká.
1: And she a little white and little others and like this.
0: A je trošku, má bílou a jiné barvy.
1: And she have eyes beautiful like eyes. They have, I don't know how this is called, like some, there are some girls and some people are there, not all.
0: A má takové zvláštní oči, nevím, jak se tomu říká, ale takové občas to vidíte u lidí, prostě takové zvláštní oči.
1: They are very nice white and some ring and like this is very good.
0: Má je takové bílé a má tam takový prstenec, je to velice dobré.
1: And one side she have dark his, what is this? Ear.
0: Na jedno ucho má bílé.
1: Other is very white.
0: A druhé velice bílé.
1: And she is so nice.
0: A je tak milá.
1: And just you go and she will come.
0: A jenom tam přijdete, ona přiběhne.
1: And she will lick your fingers and your hands.
0: Olíže vám ruku, olíže vám prsty.
1: Now she's nearly 2 months, I think.
0: Teď myslím, že je asi 2 měsíce.
1: Then after 3 weeks.
0: A po 3 týdnech.
1: Another baby came, horse.
0: Další to hříbě se narodilo.
1: So they are, they're from the sisters.
0: Oni jsou od sester.
1: And he's also beautiful, very nice.
0: A on je velice krásný, velice milý.
1: So animals are animals.
0: Zvířata jsou zvířata.
1: Birds are birds.
0: Ptáčkové jsou ptáčkové.
1: So that is, we shall see the soul within us.
0: Měli bychom vidět tu duši uvnitř.
1: Don't think of your body.
0: Nemyslete na své tělo.
1: Don't think of your asanas.
0: Nemyslete na své asany.
1: Your pranayams.
0: Na svoji pranayamu.
1: Or other principles.
0: A nebo na jiné principy.
1: Our mind.
0: Na naši mysl.
1: And our knowledge.
0: A na naše vědění.
1: Many things.
0: Je mnoho toho.
1: And they are good.
0: A jsou dobré.
1: Very good.
0: Velmi dobré.
1: We are in this body which God has given.
0: Jsme v tomto těle, které nám dal Bůh.
1: And I think no one can do like this. No one, the humans cannot make.
0: A myslím, že nikdo jiný by takhle to nedokázal. Žádný člověk by tohle to nepostavil, neudělal, nedokázal.

0: Yes, they can do also.
1: Ano, dokážeme to hodně.
0: The father and mother.
1: Otec a matka.
0: They can give us so beautiful again.
1: Mohou nám to krásně zase dát.
0: But we cannot make from the wood.
1: Ale nedokážeme to vyřezat ze dřeva.
0: Or from the clay.
1: Nebo z hlíny.
0: And this is undescribable.
1: A to je nepopsatelné.
0: The many doctors.
1: Je mnoho lékařů.
0: Science.
1: Vědců.
0: Many. But of course they know very much.
1: Samozřejmě znají to hodně.
0: When someone dies.
1: Když někdo zemře.
0: And in some countries they have all they will check and then give back.
1: A v některých zemích to vždycky ještě potom kontrolují, prohlíží.
0: And in some countries the parents have to ask or the person writes in testament when I die, please use it my body.
1: A v některých zemích je to tak, že do své poslední vůle můžete napsat po smrti využijte moje tělo.
0: And each and every nerves.
1: A každičký nerv.
0: We yogic, we know how many the nerves.
1: My jogini víme kolik nervů.
0: And others doctors on may they count.
1: A možná i lékaři to počítají.
0: But they don't give.
1: Ale oni to ještě ne, jako nezveřejnili.
0: And each nerve, it is very powerful.
1: A každý ten nerv je velice mocný.
0: Our glands,
1: naše žlázy.
0: Our flesh,
1: naše svaly.
0: Our bones,
1: naše kosti.
0: Glands,
1: a žlázy.
0: And not even gland, no. There are many different glands.
1: A není jenom jedna, je jich mnoho různých.
0: And all have its quality.
1: A každá má svoji kvalitu.
0: But still we don't know.
1: Ale my to pořád nevíme.
0: How many things there?
1: Kolik všech těch věcí tam je?
0: Of course, our doctors they are great.
1: Samozřejmě naši lékaři jsou skvělí.
0: And all in every countries.
1: Všude v každé zemi.
0: So it is a great we have to do.
1: A je to skvělé, tak to má být.
0: Without this kind of science.
1: Bez takového druhu vědy.
0: We can't be so like this.
1: Tak bychom nebyli tak jak na tom jsme teď.
0: Therefore we should not say that these doctors and this and that we don't need. No.
1: A neměl bychom teda říkat, že ty doktory já nepotřebuju, doktory, že jsou na nic, to ne.
0: Such person who said,
1: kdo takhle mluví, kdo tohle říká,
0: and that one time you will have accident or fall down.
1: No až potom budete mít nehodu nebo upadnete,
0: then you will see God.
1: A pak budete říkat, Bože,
0: please bring a good doctor.
1: Prosím, přiveď mi dobrého doktora.
0: And doctors will do something.
1: A doktoři si poradí.
0: So this is, it's called the creation of the God.
1: A tomu se říká Boží stvoření.
0: And this, what is written, that everyone have different life.
1: A jak je psáno, každý má různý život.
0: It's we humans are making this, doing something.
1: A my lidé, my něco děláme.
0: Yes, they are using again for God's creation if some people need.
1: No a tak oni ti lékaři to použijí pro jiné tvory, pro jiné lidi, když je to potřeba.
0: The kidneys,
1: třeba ledviny,
0: some glands,
1: nebo nějaké ty žlázy,
0: some nerves,
1: nervy,
0: some eyes,
1: nebo oči,
0: many things,
1: mnoho.
0: You know what people are telling now, who is a moped running.
1: Víte, když někdo jezdí na motorce, jak se tomu říká?
0: And this moped people is mostly they are the

0: giver of the
1: organs.
0: Organs.
1: Ono se říká, že o ty motorkáři, že jsou to dárci orgánů.
0: And many they who are riding with the moped.
1: A kdo jezdí na tom mopedu, na té motorce?
0: They are also right. If it happens, please this give it for the others my organs of my body.
1: Oni to opravdu tak napíšou, že opravdu řeknou, když se něco stane, tak prosím, využijte ty mé orgány, využijte to mé tělo.
0: It is good.
1: A je to dobře.
0: Don't say no, I will not give.
1: Neříkejte ne, já nic nedám.
0: Give or not give is your choice.
1: Dáš nebo nedáš, to je tvoje volba.
0: But what will you do otherwise?
1: No, ale k čemu vám to stejně bude?
0: And therefore we have this. We have this and we are the humans and we shall give this.
1: A my jako lidé jsme takoví a my bychom to měli dávat.
0: But we pray to God.
1: Ale modlíme se k Bohu.
0: That these people who is driving.
1: Že ty lidé, kteří takhle jezdí, řídí.
0: God give them long life.
1: Bože, dej jim dlouhý život.
0: What I'm, it can be also by aeroplane.
1: Ale může se stát i v letadle.
0: By car.
1: V autě.
0: In anywhere.
1: Kdekoliv.
0: While walking on the street.
1: Jenom když jdete po ulici.
0: We can die.
1: Můžeme zemřít.
0: This, what I want to say, though the surgeon and they have so much knowledge, but still they cannot make like this a human body.
1: A i když ti chirurgové a lékaři mají tolik vědění, stejně pořád nedokážou stvořit lidské tělo.
0: And therefore always we should pray to the God.
1: Proto bychom se měli pořád modlit k Bohu.
0: That God,
1: o Bože,
0: please give me the long life.
1: Prosím, dej mi dlouhý život.
0: Healthy, happy,
1: zdravý a šťastný.
0: Educated,
1: vzdělaný.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: And when I pass away,
1: a až odejdu, až zemřu,
0: please God,
1: prosím Bože,
0: give everything what I have in my body,
1: cokoliv, co mám ve svém těle,
0: all my knowledge,
1: všechno moje poznání.
0: And this is what we are looking. We do very nice kriyas.
1: A to je to, co my hledáme, my děláme velice krásné kriye.
0: Asanas.
1: Asany.
0: Pranayams.
1: Pranayamy.
0: And we are missing something.
1: No, ale něco nám chybí.
0: And that is like cooking.
1: A je to jako když vaříte.
0: But there are someone who is preparing our meal.
1: A když někdo chystá pro vás jídlo.
0: And we all know very good.
1: A my všichni víme, že je to dobré.
0: But you should not eat too long.
1: A neměli byste jíst příliš dlouho.
0: You should eat.
1: Měli jste se najíst.
0: As much as you like.
1: Kolik chcete.
0: But after you, we shall give place to the other place.
1: People. No, ale potom bychom měli přenechat to místo i dalším.
0: And many are only gossiping on the dining table.
1: Mnozí u toho stolu jenom sedí a povídají si.
0: That is not yogic.
1: A to není podle jogy.
0: And it is a karma.
1: Je to karma.
0: And there are different karmas.
1: A jsou různé karmy.
0: One day they told me.
1: Jednou mi řekli.
0: So this is a inner life.
1: A takový je vnitřní život.
0: Think inside.
1: Myslete dovnitř.
0: Feel inside.
1: Vnímejte to nitro.
0: Outside we have been done many times.
1: Navenek jsme toho už zažili tolik.
0: But now we know and we know it's inside.
1: Ale teď už víme, že jde o to, co je uvnitř.

0: All what you need is inside.
1: Vše, cokoliv, co potřebujete, máte uvnitř.
0: If we understand,
1: kdybychom tohle pochopili,
0: then we have got achievement.
1: Pak jsme něčeho dosáhli.
0: What kind of achievement?
1: A čeho jsme dosáhli?
0: The human's achievement.
1: Lidskosti, lidství.
0: And that how he is doing?
1: A ten, kdo to takto dělá?
0: That will give the judgment after.
1: To, jestli jsme toho dosáhli, to se rozsoudí až nakonec, až poté.
0: So, in this way, I'm so happy to see you.
1: A proto jsem velice šťastný, že vás vidím.
0: We were very happy that many were practicing.
1: Jsme velice šťastní, že mnozí z vás cvičí.
0: And our karma yogis.
1: A naši karma yogini.
0: From different parts.
1: Z různých částí, z různých koutů.
0: Male or females.
1: Ať už muži nebo ženy.
0: They give with respect, great respect.
1: S velkou úctou.
0: For other anything what they need.
1: A my si jich vážíme a staráme se o to, co potřebují.
0: May you need water.
1: Možná potřebujete vodu.
0: You may need fire.
1: Starají se o vás, cokoliv potřebujete, ať už vodu, oheň.
0: So there are in our body.
1: A jsou v našem těle.
0: So your sadhana,
1: vaše sadhana,
0: do it,
1: pokračujte,
0: humbleness,
1: pokoře,
0: peaceful,
1: míru plní.
0: And if you let's say that you are suddenly tired,
1: a třeba řekněme, že jste najednou unavení,
0: then lie down,
1: tak se položte, natáhněte se,
0: but lie down on the stomach.
1: Ale lehněte si na břicho.
0: So that we are not snoring.
1: Tak abychom nechrápali.
0: Perfect. And so when you are feeling inside,
1: a když máte vnitřní pocit,
0: then suddenly comes from our side.
1: A potom z nás samých vychází.
0: Whatever I put in me, it's from outside.
1: Cokoliv, co vlastně mám ve vnitř, někde přišlo zvenku.
0: But real is when we are tired, little tired.
1: Ale tak je to, když jsme trošku unavení.
0: And helping.
1: A pomáháme.
0: Eating, etc.
1: A pomůžeme si, najíme se a tak dále.
0: So in this way, I can tell you that today your sadhana.
1: A můžu vám říci, že dnes vaše sadhana
0: will be very science and aiming.
1: Bude velice smysluplná, bude v ní význam.
0: That's it.
1: A to je, tak to je.
0: That's I'm so inner. Yesterday I spoke about inner.
1: Takže o tom, co je uvnitř. Včera jsem mluvil o tom vnitřním.
0: You remember?
1: Pamatujete si to?
0: They forgotten.
1: Už zapomněli.
0: No, you did not know?
1: Nevíte to? Nepamatujete si?
0: Then at least do like this.
1: Tak aspoň dělejte takhle.
0: Oh God. The corona have closed our mouth.
1: Korona nám zavřela ústa.
0: But they didn't tie our hands.
1: Ale nesvázala nám ruce.
0: So we can always say yes, that's right.
1: A tak vždycky můžeme říct ano, to je pravda.
0: So with this wish you all the best.
1: A s tím vám přeji všechno nejlepší.
0: And we will now listen some bhajans.
1: Teď budeme poslouchat nějaké bhajany.
0: And thank you. All dear brothers, sisters, all practitioners all around the whole world, yoga and daily life and others.
1: Všichni drazí bratři a sestry, kteří cvičíte jogu po celém světě a vy všichni.
0: Wish you all the best.
1: Přeji vám všechno nejlepší.
0: And practice this.
1: A cvičte.
0: This sadhana is what you are listening.
1: Ty sadhany, které slyšíte.
0: Many people were writing me.
1: Mnoho lidí mi psalo.
0: And said was great.
1: A psalo, jak je to skvělé.
0: I don't know if it's great or not.
1: Nevím, jestli je to skvělé nebo ne.
0: But it was from Mahaprabhuji's.
1: Ale je to od Mahaprabhujiho, od Gurujiho.
0: All our parampara.
1: Celé naší parampara.
0: And there are many, many other great saints.
1: A je mnoho, mnoho dalších velkých světců.
0: And everyone have their master, their gurus.
1: Každý má svého mistra, svého gurua.
0: But one should not change everything.
1: Ale člověk by neměl všechno měnit.
0: Then you are Hari Om.
1: A pak už jste jen Hari Om.
0: I want to tell not what I want to tell.
1: Nechci ani, radši to ani nechci říkat.
0: So it is inside.
1: Jde o to, co je uvnitř.
0: Our heart.
1: Naše srdce.
0: And in the whole body.
1: A v celém těle.
0: So it is with us.
1: Je to s námi, je to v nás.
0: So all our listeners,
1: všichni, kdo posloucháte,
0: our sister, brothers,
1: naši sestry a bratři,
0: wish you all the best.
1: Přeji vám všechno nejlepší.
0: And now this program in this our program is controlled, finished.
1: A nyní tím zakončujeme tento náš program.
0: But something will remain in you.
1: Ale něco zůstane ve vás.
0: That you give something that yes, this is from my mother or father.
1: Ano, něco ve mně zůstává jako od maminky, od tatínka.
0: That's it.
1: Tak je to.

0: अलकपुरी जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स,
1: drahi sestry a bratia,
0: डियर ऑल yoga practitioners,
1: drahí všetci jogoví cvičenci,
0: all our different countries here,
1: účastníci zo všetkých krajín, ktorí ste tu,
0: thanks all to the organizers,
1: ďakujeme organizátorom.
0: We are here in beautiful place of our ashram, Mahaprabhu Deep Satsang Ashram.
1: Vďaka ktorým sme tu v týchto nádherných priestoroch nášho Mahaprabhu Deep Ashramu.
0: What can be more than most beautiful place, the sky, the clouds, with beautiful trees, peace, beautiful birds, what can be more than this in the heaven?
1: Čo môže byť viac ako takýto nádherný priestor, nebo, oblaky, spev vtákov a pokoj, ktorý tu máme? Ani v nebi takéto nemáme.
0: And we are brothers from the different parts of different countries.
1: Sme príbuzní z mnohých krajín,
0: but that countries are only according to the humans' thoughts.
1: Ale delíme sa na krajiny len v ľudských myšlienkach.
0: Otherwise we are all on one whole earth.
1: Ináč sme všetci patríme jednej zemi.
0: And we are the children of this

0: Všechno je možné.
1: And I knew this was for my ears.
0: A věděla jsem, že to je pro moje uši.
1: And when I went to the office to beg for pardon that the sunglasses I could not find.
0: A když jsem se vrátila do kanceláře, tak jsem tam ty brýle nemohla najít.
1: As you can imagine, they were already at the place where they should be at Vimalas.
0: A asi si dokážete představit, jak to bylo. Už byli tam, kde měli být, to znamená, už je měla Vimala.
1: So the movie talks about this, that everything is possible.
0: Takže ten film vypráví vlastně příběh toho, že všechno je možné.
1: They used it, the scenery, they painted the picture of the village of Rupavas.
0: A nakreslili obrázek, děti nakreslili obrázek té vesnice Rupavas.
1: And they made the little figures out of Playmobil covered with some clay, modeling clay.
0: A ještě tam udělali trošku modely z plastelíny.
1: Then they started to make photos.
0: A pak to začali fotit.
1: A lot of photos, I think now in the end they are about 1000.
0: Těch fotek je hodně, myslím si, že nakonec jich je kolem 1000.
1: And they also did the audio in English and Czech language.
0: A taky k tomu dělali audio nahrávku v češtině a v angličtině.
1: And they used and me, we hope you enjoy.
0: A doufáme, že se vám to bude líbit.

0: We are going to show you a story from the book Yoga and My Daily Life from Paramhansa Maheshwarananda.
1: Chtěli bychom vám ukázat příběh z knihy Yoga v mém denním životě od Paramhansy Swami Maheshwarananda.
0: It all happened in the small village Rupavas, Rajasthan, India, around 1950.
1: Odehrávalo se to okolo roku 1950 v malé vesnici Rupavas v indickém státě Rajasthan.
0: Vishwaguruji's father was a well-known pundit and astrologer called Krishna Ramji Garg.
1: Otec Vishwagurujiho, Krishna Ramji Garg, byl známý pandit a astrolog.
0: And his mother was Phool Devi Garg, a very humble, peaceful and kind-hearted soul.
1: Jeho matka Phool Devi Garg byla pokorná, klidná a laskavá žena.
0: His older sister was Sura Devi, who cared for the brother Bikaram.
1: Jeho nejstarší sestra Sura Devi se starala o bratra Bikaram.
0: Then there was also Daku, a sister cared for Narsingji.
1: Další sestra Daku pečovala o Narsingjiho.
0: And then there was the youngest sister, Soni Bai, who was specially connected to Mangalaji, which was the name of Vishwaguruji in his childhood.
1: A nejmladší sestra Soni Bai měla zvláštní pouto s Mangalaji, což bylo dětské jméno Vishwagurujiho.
0: They lived together and had animals like Desi cows, goats, buffalo cows and Marwari horses.
1: Rodina žila společně a chovala domácí zvířata, například místní krávy, kozy, bůvoly a koně plemene Marwari.
2: Oh, I want a really good chai with this creamy buffalo milk.
1: Dal bych si dobrý šálek čaje s hustým a krémovým bůvolím mlékem.
3: Yes, my dear, I will make it. As always, with the best milk of our buffalo and with the spicy ginger, cinnamon, cardamom, anise, fennel seed and black pepper.
1: Ano, můj drahý, hned ho připravím jako vždy z nejlepšího mléka naší buvolice a přidám zázvor z kořice, kardamom, hřebíček, anís, semínka feniklu a černý pepř.
2: Thanks a lot.
1: Moc ti děkuji.
0: The buffalo cow soon became a mother giving birth to a beautiful bull calf.
1: Po nějaké době se bůvolici narodilo krásné telátko.
0: Vishwaguruji took care for the calf and when it grew, he also walked him.
1: Mangilal se o něj s láskou staral a když vyrostlo, dokonce na něm jezdil.
0: After 2 years, the mother of the calf passed away and the family now had no more source of milk because at that time they had no cows and no goats.
1: Po 2 letech však bůvolice uhynula. Rodina tak přišla o svůj jediný zdroj mléka, protože v té době neměla žádnou dojnou krávu ani kozu.
4: I'm so sad. I can't make my husband's favorite chai anymore.
1: Je mi to tak líto, už nemohu tvému otci připravit jeho oblíbený čaj.
5: I'll go and make our little buffalo bull.
1: Půjdu narojit našeho mladého bůvolího býka.
4: That won't work, Mangilal.
1: To přece nepůjde, Mangilala.
6: Don't you know the difference between a cow and a bull?
1: Co pak nevíš, jaký je rozdíl mezi krávou a býkem?
7: I know, but it doesn't matter. Do you need milk? So I will go and get one.
1: Vím, ale na tom nezáleží. potřebujeme mléko, tak ho donesu.
8: God Bhagwan will make it happen.
9: Bhagavan to umožní.
0: With full determination, Vishwagoji went after the bull and crouched down near him.
9: S pevným odhodláním se Mangila vydal k mladému býkovi a přidřepl si vedle něj.
7: I'll do same as I saw from my mother.
9: Udělám přesně to, co jsem viděl dělat maminku.
0: The boy started to make gently press and pull.
9: Jemně začal tisknout a tahat, stejně jako při dojení.
0: Without any doubt, Mangilal waited for the milk to flow.
9: Mangilal ani na okamžik nezapochyboval a trpělivě je čekal, až začne téct mléko.
0: And it did, indeed.
9: A skutečně se tak stalo.
0: A whole glass was given.
9: Nadojil celou sklenici mléka.
10: This is impossible. How could it happen?
9: To je nemožné, jak se to mohlo stát.
5: Have you heard? Mangilal milked a buffalo bull. Did you hear the latest news? He could milk a bull. How is this going on?
9: Slyšeli jste to? Mangilal nadojil bůvolího býka. Slyšeli jste tu novinku? Dostal mléko z býka. Jak je to vůbec možné?
0: It worked another time, but when the neighbors tried, nothing happened.
9: A znovu se to podařilo. Když se však o téže pokusili sousedé, nepodařilo se jim nadojit ani kapku.
5: It's a miracle. Little Mangilal got milk from a bull. He is a bull milker.
9: To je zázrak. Malý Mangilal dokáže podojit býka. Je to dojíč býků.
0: Vishwagoji shows us everything is possible.
1: Vishwaguruji nám ukazuje, že je všechno možné.
0: We are going to show you a story from

0: सिद्धिप्तने यम भगवान की जय। श्री विष्णु कुंदेश्वर परम स्वामी महाश्रंज गुरुदेव की जय।
1: आषाढ़ मंथ एंड गुरु पूर्णिमा कमिंग।
2: तन přichází ten měsíc Guru Purnimy.
1: It's a wonderful example for us.
2: Je to pro nás krásný příklad.
1: First darkness, then full moon.
2: Nejdřív temnota a potom úplněk.
1: First we need to empty ourselves from all the negativity, from all the toxicity, from all the bad things, and then we can fill in all the kripa, all the light of Gurudev.
2: Nejdřív musíme vyprázdnit všechnu tu negativitu a všechny nečistoty a potom do sebe potom se můžeme naplnit tou láskou a světlem.
1: Before a cup can be filled, first it needs to be emptied.
2: Než můžeme naplnit šálek, tak ho musíme nejdřív vyprázdnit.
1: Before wisdom enters, ego must dissolve.
2: Než se naplníme moudrostí, tak se musíme vyprázdnit od ega.
1: And before grace is recognized, humility must come. We need to be humble. That's what we learn from Gurudev, how kind, generous, loving he was.
2: A od Gurudeva víme, ten nás učil, jak je důležitá pokora a aby mohla přijít milost.
1: Gurudev being on that position which Gurudev is in the even in the sadhu world.
2: Tak na té pozici, i na té pozici, ve které, na které je, tak jakou lásku a laskavost v sobě má.
1: A lot of ego can come.
2: A ego musí jít pryč.
1: I know many great people who are not even the fraction of what Gurudev has done, and they jump 100 times higher.
2: Znám spoustu lidí, kteří udělali jenom zlomek toho, co Vishvaguruji, a přesto se prezentují jako obrovské osobnosti.
1: But Vishvaguruji teaches us that yoga is transformation.
2: Ale Vishvaguruji nás učí, že yoga je transformace.
1: It transforms the negativity into positivity.
2: Transformuje negativnost v pozitivitu.
1: It transforms anger into love and compassion.
2: Přeměňuje hněv v lásku a soucit.
1: And yoga means yuj, which means unity. It teaches us unity.
2: A yoga je jednota, yoga nás učí jednotu.
1: And then nature is preparing us that first comes darkness, then comes the light of the Guru on Guru Purnima.
2: A i příroda nás to učí, že nejdřív je temnota a potom, která nás připraví na příchod Gurua a na to světlo.
1: And it also teaches us and reminds us that the darkness is not forever.
2: A také nás učí, že temnota není věčně.
1: Any life, in the life, any dark phases, it comes and it goes.
2: V životě přichází temné okamžiky a zase odchází.
1: And the morning is again bright.
2: A ráno je opět světlo.
1: So let the storms come and go.
2: Takže tak jak bouře přicházejí a odcházejí.
1: Let the unhappiness and happiness come and go.
2: Tak nechte přicházet a odcházet i neštěstí a smutek.
1: And we just fill that pot with love, prem ka pyala.
2: A my jenom plníme tu nádobu láskou.
1: With the kripa of Gurudev.
2: S kripa Gurudevi.
1: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti sadgurudev bhagavan ki jai. Arnamah Parvati Pataye Har Har Mahadeva Shambho. I was listening to one beautiful bhajan.
2: Poslouchal jsem jeden krásný bhajan.
1: No. And that bhajan is in the repeat mode in my mind still.
2: A ten bhajan mě stále jde v hlavě.
1: Can it be played? Okay. So maybe we can learn it. It's not in the book.
2: není ve zpěvníku.
1: You know, you might have all heard we were listening in Jadan for long time, many years it was playing every morning, not the bhajan, but the Guru Gita from Baba Muktananda.
2: Roky jsme to poslouchali ráno v Jadanu, není to teda bhajan, je to Guru Gita od Bhavinanda.
1: There was Baba, his Guruji was Nityananji, then was Muktananji, then is again now Mahamandalesvara Nityananji from our akhada.
2: Takže je to tady ta posloupnost.
1: So this Guru Gita which we often hear, it's that one, it's the famous one from that.
2: Tak ta Guru Gita, kterou často slýcháme, tak je tady ta, to je ta slavná verze.
1: And Baba Muktanand sang a beautiful bhajan for his Guru Nityananji.
2: On vlastně zpíval krásný bhajan pro svého Guru Nityanandžiho.
1: And maybe we will learn it and we will also sing it.
2: A takže možná se to i naučíme takhle.
1: No harm in honoring other paramparas. We sing Kabir Das, we sing Meera, we sing many. So.
2: Není nic špatného na to, když budeme uctívat jinou parampara, protože zpíváme bhajany od Kabir Das a mnoha dalších.
1: Hira Purji? Ekam.

0: This bhajan reminds me a lot of Gurudev.
1: Ten bhajan mě hodně připomíná Gurudevu.
0: Ek mastana jogi aaya re. He has come.
1: Přišel.
0: A blissful yogi has come to awaken the inner shakti, the antar shakti.
1: Jogín přišel, aby otevřel tu vnitřní šakti.
0: A yogi has come to awaken us and the sound with the sound of soham I am that within us.
1: Jogín přišel, aby v nás probudil ten vnitřní zvuk já jsem to.
0: How will we sing his greatness?
1: Jak budeme zpívat o jeho velikosti?
0: Our voices stop to stammer.
1: Naše hlasy selhávají.
0: How will we gaze at his face?
1: Jak se budeme dívat na jeho tvář?
0: Our hands bow lower and lower.
1: A naše ruce jdou níž a níž.
0: He has brought the holy light to show us the path of God.
1: Přinesl nám světlo, aby nám ukázal cestu k Bohu.
0: Wherever he places his feet,
1: kamkoliv vkročí jeho šlépěj,
0: that place becomes sacred.
1: Tak to místo se stává posvátným.
0: Wherever he looks for a second,
1: kamkoliv aspoň na vteřinu pohlédne,
0: to whoever he looks for a second,
1: na kohokoliv aspoň na vteřinu pohlédne,
0: in them the divine power awakens.
1: Tak v něm se probudí božská síla.
0: He has brought the nectar to make our lives immortal.
1: Přinesl nektar, aby se náš život stal nesmrtelným.
0: Supernatural powers serve at his feet.
1: Nadpřirozené síly mu slouží u nohou.
0: Devotion itself fans him.
1: Oddanost kolem proudí.
0: His clothes are that of what he gives the great soul Paramahansa.
1: Z jeho oblečení je patrné, že je to velká duše Paramatma.
0: He is called the

0: Emperor of Emperors.
1: Říká se mu císař všech císařů.
0: Because he awakens the knowledge beyond the invisible.
1: Protože probouzí vědění, které není viditelné.
0: His speech are that from the scriptures.
1: Jeho nohy jsou objevovány v písmech.
0: His ways are incredible, and whatever he says are mysterious.
1: Cokoliv řekne, tak je tajemné.
0: Sometimes he showers you with the tenderest love, and sometimes he yells at you.
1: Někdy z něj na vás prší něha a jindy na vás křičí.
0: Yet everything he says is full of meaning.
1: Ale všechno, co řekne, je plné významu.
0: His every word is a vehicle of the truth.
1: Každé jeho slovo je vozem.
0: But only rare people can notice it.
1: Ale jenom málo kteří si toho všimnou.
0: He destroys all the delusions of the person.
1: Ničí všechny iluze každého člověka.
0: And makes you able to grasp the truth of knowledge.
1: A způsobuje, že jste schopni uchopit poznání.
0: That the individual and that soul, individual soul and that God are one.
1: A ta individuální duše a Bůh jsou jedno.
0: Eternal bliss flows from him constantly.
1: Věčná blaženost z něj stále prýští.
0: And whoever comes will bathe in that bliss.
1: A kdokoliv přijde, tak bude v té blaženosti.
0: The word of Muktanand will spread the immortal light everywhere.
1: To slovo Muktananda je světlo, které se šíří všude.
0: Sleeping atoms will begin to dance.
1: A spící atomy začnou tančit.
0: Every culture will wake up.
1: Každá kultura se probudí.
0: A true universal guru has come.
1: A přišel opravdový univerzální guru.
0: Whether everyone realizes it or not.
1: Ať už si to každý uvědomuje a nebo ne.
0: Bound by the chains of materialism.
1: Spoutaný řetězem materialismu.
0: Being beaten around by the world.
1: Tlučení světem.
0: Caught in the web of death and birth.
1: Chycení v síti smrti a znovuzrození.
0: They never know the happiness.
1: Tak nikdy nepoznají štěstí.
0: Merge in that and he has come to give us liberation.
1: Přišel, aby nám dal osvobození.
0: Shattering the illusion of individuality.
1: Drtí iluze individuality.
0: He has come to bestow self-knowledge.
1: Přišel, aby nám dal poznání.
0: To tell us,
1: aby nám řekl,
0: you are beyond birth and death.
1: Seš nad smrtí a znovu zrozením.
0: You are that, tattvamasi.
1: Si to.
0: He has come to turn our minds inwards.
1: Přišel, aby změnil naše mysl na slova.
0: To show us our true form.
1: Aby nám ukázal naši pravou podobu.
0: O Lord of Lords,
1: o Pane Panu,
0: you overflow with divine grace.
1: Plíští z tebe božská milost.
0: What service can we offer to you?
1: Jakou službu ti můžeme nabídnout?
0: We fold our hands in salutations.
1: Sepneme ruce v pozdrav.
0: And bow our heads in your feet.
1: A skláníme svou hlavu ke tvým nohám.
0: We have come to take refuge in you.
1: Přišli jsme se k tobě ukrýt.
0: To offer our all to you.
1: A všech celý se ti odevzdat.
0: So this also implies for us, for our Gurudev, what he has done and what we do for him.
1: A v tom je i to, co všechno pro nás Gurudev udělal.
0: Om Shalapurja Mahadev ki jai, Devadev Devashwar Mahadev ki jai, Shradeep Narayan Bhagavan ki jai, Hindu Dharam Samrat Paramahansa Swami Sri Madhavanand Purji Satgurudev Bhagavan ki jai, Vishwaguru Mahamandaleshwara Paramahansa Swami Sri Maheshwaranand Puriji Gurudev ki jai. We will pray, dedicate our prayers today for Gajananji's quick recovery.
1: Dnešní modlitbu věnujeme za Gajananjiho brzké uzdravení.

0: श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Srila Lakpuriji Siddhapeetha Parampara.
1: A pozdrav Sri Lakpuriji Siddhapeetha Parampara.
0: My dandavat pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwara Paramahansa Maheshwaranand Puriji.
1: A mé pokorné pranám jeho svatosti našemu Gurudevovi Svámímu Maheshwaranandžímu.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: Om Namo Narayan všem přítomným sannyasinům.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and who are watching through Swamiji TV.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo nás sledujete skrze Swamiji TV.
0: Very happy to see the hall again full.
1: Jsem rád, že vidím zase plnou halu.
0: That's the beauty when we all unite and come together in this space and sit here and again awaken those things which are been sleeping for a while.
1: A to je ta krása toho, když se všichni sejdeme, zaplníme tenhle prostor a probudí se to v nás, co už dlouho spalo.
0: Every day is Diwali, every day is Christmas, every day is a beautiful occasion for us bhaktas.
1: Každý den je Diwali, každý den jsou Vánoce, každý den je krásný den, krásná příležitost pro nás bhakty.
0: Whenever bhaktas come, unite, sit together, that is Diwali, that is Christmas.
1: Kdykoliv se bhaktové sejdou a jsou v jednotě, to je Diwali, to jsou Vánoce.
0: And where we have the beautiful love atmosphere, where we have the atmosphere of joy, of togetherness, that is the beauty.
1: A krása je tam, kde je atmosféra sjednocení, atmosféra plná lásky, atmosféra plná radosti.
0: That's why unity is very important.
1: Proto ta jednota je velmi důležitá.
0: Especially in the time where it is said viprit kale vinash buddhi, which means in times of despite, in times of not good times, then the buddhi, then the intellect becomes vinashakale, which means it goes towards destruction.
1: A zvláště v chvíli, kdy se říká o to, že když nastanou problémy, nastanou těžkosti, tak se zmate i intelekt.
0: And Kali Yuga is full of that.
1: A Kali Yuga je tohoto plná.
0: But as Gurudev once said, when all the Matra Shakti, when all the Shakti comes together, they have the power to change Kali Yuga to Satyuga.
1: Ale jak jednou Gurudev řekl, když se všechny ty šakty sejdou pohromadě, tak mají sílu změnit Kali Yugu v Satya Yugu.
0: But that is when you all Shakti sit together and go towards the positive side, not towards gossips.
1: Ale to je jenom tehdy, když vy šakty sedíte pohromadě a jdete dobrým směrem, ne směrem pomluv.
0: Humans are the ones who create things and humans are the ones who destroy those things.
1: Lidé jsou ti, kteří tvoří, lidé jsou ti, kteří ničí.
0: Human mind, the human body has something that other creatures do not have.
1: Lidské tělo, lidská mysl má něco, co jiní tvorové nemají.
0: Khana, pina, bhogana, pashu, samana, which means eating, sleeping and reproducing can be done by animals.
1: Jíst, spát, rozmnožovat se, to dokáží i zvířata.
0: But God gave us something which other creatures do not have.
1: Ale Bůh nám dal něco, co jiní tvorové nemají.
0: Something in between our two ears.
1: A to něco je mezi našima ušima.
0: Which is?
1: A to je?
0: Brain, buddhi.
1: Mozek, buddhi.
0: You know why God gave us two ears?
1: A víte, proč nám dal Bůh dvě uši?
0: Any guesses?
1: Zkuste si tipnout.
0: Put information in one and throw it out the second one, no?
1: Jedním to jde dovnitř a druhým ven.
0: But no, it goes in one, you process it, same way as you eat food, it processes it, it takes all the nutritions, and then you let out. So same thing, you take in information, process it, take all the positive things, negative things, throw out.
1: ale vlastně to může fungovat tak, že vy to přijmete a stejně jako s výživou to strávíte, vezmete si z toho to dobré a to špatné odejde pryč.
0: But most of the time we bypass the processing part.
1: Ale my často vynecháme toto vnitřní zpracování, to vnitřní strávení.
0: That's why the awareness is missing in us.
1: Chybí nám vědomí, bdělost.
0: When we are talking to someone, it takes us maybe 5 minutes to zone out.
1: A když se s někým bavíme, už po 5 minutách ztrácíme soustředění.
0: Or when we are sitting somewhere and then even it happens sometimes while driving.
1: A když někde sedíme, někdy se to stane, dokonce když řídíme auto.
0: That's I don't know the name of that effect, but it happens. You're driving, you're alone, no one to talk to, nothing happening, and suddenly you just zone out of that, and you're awake, you're driving, but you don't realize anything, and suddenly you wake up and oh, I'm driving, okay.
1: Podobně jako když jedete sami v autě, nemáte si s kým povídat, tak sice řídíte, neusnete, ale ztratíte pozornost a po chvíli se zase vrátit zpátky. Aha, já vlastně řídím.
0: That's why I'm telling you, I'm same like you all. It happened to me recently, so that's why I read about it.
1: A i mně se to nedávno stalo, proto vám to říkám, jsem na tom stejně jako vy.
0: You just zone out and then you are not sleeping, you are wide awake, you are driving, you are overtaking everything, but there's a moment of realization, oh, I'm driving.
1: Ztratíte tu pozornost, není to tak, že byste usli, ale přestanete se soustředit, přestanete vnímat a najednou si uvědomíte, aha, vlastně já řídím.
0: That's why awareness is very important.
1: Proto bdělost je velice důležitá.
0: Doesn't matter in what we are doing, that awareness should be there.
1: Cokoliv, co děláme, měli bychom to dělat vědomě, bděle.
0: Our mind is so fast that it can think or do 100 million things in a second.
1: Naše mysl je tak taková, že dokáže udělat stovky, tisíce věcí za okamžik.
0: We are sitting here in satsang now, but our concentration, our mind, some of us are here, some of us are already somewhere else, some of us are thinking about other things.
1: Sice sedíme tady na satsangu, ale někteří z nás se soustředí a myslí už na něco jiného, myslí jsou někde úplně jinde.
0: Vasant is thinking from where are we going to get money for building.
1: Vasant si přemýšlí o tom, kde získá peníze na tu stavbu.
0: Gopal is thinking what to plan, how to do the schedule, because we are leaving tomorrow.
1: A Gopal si už plánuje, co se bude dít zítra, co je v plánu.
0: We all have different ideas, we all have many things running in our head.
1: Máme mnoho různých nápadů, myšlenek, hodně nám toho běží v hlavě.
0: How many of us are truly aware of what is happening around us?
1: Kolik z nás je opravdu si vědomo toho, co se děje teď kolem nás?
0: First thing when I walk into a room, doesn't matter where I am, if I'm talking to someone, I notice things, small little details, just to have it there.
1: Vždycky, když někam přijdu nebo s někým mluvím, všímám si i těch drobných detailů, které jsou kolem.
0: Maybe that information is not useful, maybe there's nothing with it, but still, it's good to know your surroundings, it's good to know where you are, the space, the people, everything.
1: Možná, že ty informace nebudou důležité, ale je dobré si všimnout, kde vlastně jste, v jakém okolí vlastně se nacházíte.
0: That's why our parents or our adults were smart, you know, when you're eating, no phones.
1: Proto naši rodiče byli moudří, když nám říkali, když jíš, tak žádný telefon.
0: When I go to Delhi and I'm eating and somebody always, no phones on the table. I'm like, yeah, yeah.
1: Když jedu do Delhi a mám oběd ze Samády, tak ona říká, žádný telefon na stole. A řeknu, dobře, dobře.
0: Why? Because we should be aware of what we are eating. We should be fully focused on every single taste of the food.
1: A proč? Protože bychom měli si být vědomí toho, co jíst, vnímat každičkou chuť toho jídla.
0: If we are studying, our focus on the studying.
1: Když se učíte, soustřeďte se na učení.
0: Now recently, already past 2 months, you might have noticed that I'm not much on my phones, neither here, neither outside, nowhere.
1: Možná za poslední 2 měsíce si všimli, že už tolik nejsem na telefonu ani tady, ani nikde jinde.
0: Social media, everything other people handle, I'm much more free now. It feels much more relaxing.
1: Když to vyřídí jiní lidé, tak proč? Tak je to uvolňující.
0: Only now the biggest complaint from people is, oh, you don't pick up the calls. I don't carry my phone, sorry. If you need anything, please contact them.
1: A lidé pak se mě ptají, proč neodpovídám na telefony, proč jim neberu telefony, a já můžu prostě říct, no já telefon nemám u sebe, tak musí zavolat někomu jinému.
0: Because you are much more aware of what is happening around you, you can observe things much better, it's much less of distraction, it's easier, it's just much easier.
1: A je to mnohem jednodušší, jsem daleko víc vědom věcí, které jsou kolem mě, vnímám své okolí, vnímám to, co se děje. A je to tak jednodušší.
0: You know what's the easiest technique to fall asleep?
1: Víte, jaká je nejsnazší technika, jak usnout?
0: Do meditation mala.
1: Začít meditovat.

0: just fall asleep.
1: Protože to je ta chvíle, kdy jdeme dovnitř, jenom do sebe a není nic, co by nás kolem rušilo. No a tak se přijde nuda a usneme.
0: But even when we are meditating, even when we are doing our mala, anything that we do, awareness is very important.
1: Ale ať už děláme málu nebo děláme cokoliv jiného, ta vědomost, ta bdělost je důležitá.
0: Awareness towards the certain thing that we are doing.
1: Ta bdělost, ta pozornost tomu, co právě děláme.
0: Seva bhav, seva is there, but is the bhava there?
1: Seva je tady, ale je tady i ta bhav?
0: We are serving the master, we are serving our parents, we are helping our children, we are doing something at home, anything.
1: A sloužíme mistrovi, sloužíme rodičům, pomáháme doma, cokoliv děláme.
0: Are we doing it with bhava or are we just doing it for the sake of doing it?
1: A děláme to z bhava, nebo to děláme jen, aby to bylo?
0: Doesn't matter what.
1: Ať už je to cokoliv.
0: Because without bhava, that seva is incomplete.
1: Protože bez bhava je ta seva neúplná.
0: Without the devotion,
1: bez oddanosti,
0: the bhakti, the sadhana is incomplete.
1: Bez bhakti ani sadhana není úplná.
0: And without faith and understanding and surrenderness,
1: bez
0: it's also incomplete.
1: Víry, bez víry, bez odevzdanosti, bez důvěry, to také není úplné.
0: Because this mind is the one who is restless, not the body.
1: Protože je to mysl, která je neklidná, nikoli v tělo.
0: The atma is always in peace.
1: Atma je vždy v míru.
0: But the mind makes it restless.
1: Ale mysl je ta, která vytváří neklid.
0: Sitting here, our mind is, what is he talking, repeating again same things.
1: A naše mysl, když tady sedíme, ubíhá k tomu, co to zase říká, pořád se opakuje.
0: Christmas, I could have been, I mean, it's still not Christmas, but still. It's what, Sunday? Sunday? Saturday.
1: Už celá sobota uplynula.
0: See, when you are less distractions, you don't realize anymore if it's Saturday or Sunday or Monday or what.
1: A vidíte, když se nenecháte vyrušit, tak tam vám tolik nezáleží, jestli vlastně je sobota, neděle, pondělí, cokoliv.
0: In the morning I'm told you have this and this and this and this. I said okay, done.
1: Ráno mi řeknou, tak dneska nás čeká tohle, tohle, tohle, a já řeknu dobrá.
0: That's why I like less of planning and just going with the flow.
1: A proto rád méně plánuji a nechám to plynout.
0: Because plans never work.
1: Protože ty plány nikdy nefungují.
0: I tried that a lot.
1: Zkusil jsem to hodně.
0: Planning trips, planning this, planning that.
1: Plánoval jsem cesty, plánoval jsem tohle, plánoval jsem tamhle to.
0: And if things don't go according to plan, then.
1: Ale když se to pak nedařilo podle toho plánu.
0: Disappointment.
1: Pak přišlo zklamání.
0: That's why I know certain plannings need to be done. That's why we were sitting today and planning the whole next 6-7 months, so the dates will come to you soon that you can do your planning.
1: Určité plány samozřejmě jsou potřeba, proto jsme dneska odpoledne si na to sedli a naplánovali jsme, co se bude dít další 6-7 měsíců a ty termíny byste se měli dozvědět.
0: But me personally, I go day by day.
1: Ale já osobně to beru den za dnem.
0: Because this is not permanent.
1: Protože tohle není trvalé.
0: Nothing is.
1: Nic není trvalé.
0: So if we are stuck in the future, we won't be able to be in the present.
1: Protože když se zasekneme v budoucnosti, jak můžeme být v přítomnosti?
0: So instead of being in the past or in the future, we be now, we enjoy the atmosphere, we enjoy the beautiful satsang, we enjoy the beautiful company.
1: A tak místo toho, abychom se zabírali minulostí nebo budoucností, užijeme si to, co máme teď, krásnou společnost, satsang.
0: When do you all see each other?
1: Kdy se jindy uvidíme všichni společně?
0: All coming from different places, different countries. Something that unites us is bhakti, is here, is trilki, is jadan, it's gurudev.
1: A sjeli jste se sem z různých zemí a z různých koutů a to, co nás tady sjednocuje, je bhakti, je náš gurudev.
0: All of us coming from different countries, different backgrounds, different workspaces, different cultures, we still are woven in that same mala, like this beads that

0: We are these beads, and this thread which is going through is that Guru Bhakti, which is holding us all together.
1: Pocházíme, přicházíme z různých koutů, z různých zemí, z různých měst, tak tady jsme jako ty korálky navlečené na jedné niti, na mále, a ta nit, která nás všechny spojuje, je Guru Bhakti.
0: And that's why unity is very important.
1: Proto jednota je velmi důležitá.
0: Because if there's one thin branch or a thin log and strong wind comes and you don't bow, it stays straight, it will break.
1: Protože pokud je ta větvička tenká a osamocená a začne foukat vítr a ona se nedokáže ohnout, tak se zlomí.
0: But when they're all together and it's much stronger, then doesn't matter how strong the wind comes, it doesn't break.
1: Ale když je jich víc pohromadě, tak ať přijde sebe silnější vítr, tak se nezlomí.
0: That's why being united and sticking together is really useful.
1: A proto být v jednotě a pomáhat si být spolu je velice užitečné.
0: Even in families, unfortunately, now it's also in India.
1: A bohužel dneska už i v rodinách, už i v Indii.
0: Before there were four children staying together, living in the same house. There was unity. They used to come down, talk to each other once a day, twice a day, whenever.
1: Dřív to bývalo tak, že žili v rodinném domě 3-4 sourozenci dohromady. Každý den se scházeli, mluvili spolu.
0: Nowadays we get older, parents go in the old age house.
1: A dneska sotva jsme starší, tak pošleme rodiče do domova důchodců.
0: Four brothers go in different directions.
1: Čtyři bratři se rozejdou do různých stran.
0: Maybe see each other once a year for some festival.
1: A vidí se možná jednou ročně na nějaký svátek.
0: In the house itself, everyone has their own rooms.
1: I v tom domě každý má svůj pokoj pro sebe.
0: You come from work, kids come from school, everyone goes in their own individual rooms. When do you see each other? Even for meals, you know, kids wants to eat something else, they will just order on Wolt. Done.
1: A i když jste doma, tak každý vrátíte se z práce, děti přijdou ze školy, každý se zavře do toho svého pokoje a nevidíte se ani na jídlo, děti chtějí jíst něco jiného, tak si objednají přes Bolt.
0: The new Gen Z's will call it modernization.
1: A ty nové generace tomu říkají, že to je moderní.
0: But it's not modernization, it's basically our roots and our cultures which we are forgetting.
1: Ale není to nic moderního, je to jen to, že zapomínáme na své kořeny a na svou kulturu.
0: It might feel like a burden, it might feel like being binded into something, but it's actually that love which is there, which should stay there.
1: Možná vám to připadá zbytečné, možná vám to může připadat, že vás to svazuje, ale ve skutečnosti je to, co vás drží.
0: Even I noticed the difference between us when we were traveling together now.
1: A dokonce jsem si všiml, že jsou rozdíly tady, kde cestuji.
0: There were two different places I stayed, and one was a house where there was a bigger living room, and the house was a little bit open.
1: A v jednom domě jsem bydlel, kde byl velký obývací pokoj, a ten dům byl víc otevřený.
0: Four of us.
1: Byli jsme tam čtyři.
0: We all boys came in the evening, sat together, ate together.
1: A ta rodina se tam vždycky sešla večer na jídlo, seděli spolu společně u jídla.
0: Talked a bit.
1: Povídali si.
0: And the other place where I stayed next day or two days after that, it was a closed, tiny space. You know how London houses are.
1: A potom další dva dny jsem byl v jiném domě a to bylo takové úzké, takové ty londýnské domy, kde byly ty úzké chodby.
0: Narrow staircase going up, then more up, one room here, one room there, living room here in the closet.
1: A bylo tam úzké schodiště a jeden pokoj tady, druhý pokoj za rohem, další v patře a obývák někde v rohu vzadu.
0: We came back, all four of us in our rooms, we didn't see each other. Time for satsang, okay, coming down, let's go. Coming back from satsang, disappeared.
1: A když jsme tam přijeli, tak každý vlastně zmizel v tom svém koutě, v tom svém pokoji a neviděli jsme se, jenom jsme si řekli, aha, na satsang pojedeme v tolik, tak jsme se jenom potkali na schodech.
0: So even the space where we are living, it should be open.
1: A tak i ten prostor, ve kterém žijete, bydlíte, by měl být otevřený.
0: As many walls, that many barriers.
1: Protože čím více zdí, tolik je tam překážek, bariér.
0: Privacy is one thing, but love and compassion and unity is another thing.
1: jsou

0: soukromí je jedna věc, ale láska, soucit a jednota je něco jiného.
1: If we are all living in our own worlds and we all come together, unite here in Strelky, doesn't matter if it feels like we are living in our teenage days where there are 10 people in one dorm.
0: A tak když se každý žije, jsme odjinud a když se sjedeme se na Střílky, možná vám to může připadat jako za mlada, když jste bývali na ubytovně s 10 dalšími lidmi na pokoji.
1: Or it's the walls falling apart a little bit maybe.
0: A možná ty zdi jsou trošičku tenké.
1: Or anything. What holds us together is the love.
0: Ale to, co nás tu drží pohromadě, je láska.
1: The bhava.
0: Ta bhava.
1: At least love yourself that much that you can love others. First we need to love ourselves to love anything else.
0: A to znamená miluj sám sebe, abys mohl milovat i ostatní. První najdi tu sebelásku.
1: And if we can love someone else that much as much as we love ourselves, that also makes a change.
0: A ta změna přijde, když dokážeš milovat ty druhé stejně jako miluješ sám sebe.
1: But that will be possible only when we understand ourselves and stop blaming ourselves for absolutely everything.
0: Ale to přijde jenom až porozumíme sami sebe a přestaneme se ze všeho obviňovat.
1: We accept ourselves and then we accept others.
0: My přijmeme sami sebe a přijmeme i ostatní.
1: What is it said, Vasudeva? Kutumbakam, which means the world is one family.
0: A proto se říká Vasudeva Kutumbakam, svět je, celý svět je jedna rodina.
1: Why is it said ahimsa parmo dharma? Because all the creatures, every single insect, every single animal, everyone should be loved because they also have that atma within them. And where there is atma, there is paramatma.
0: Protože nás to učí, že každičký tvor si zaslouží být milován, protože každý tvor má v sobě atma a kde je atma, tam je paramatma.
1: Now this time is still very good.
0: A v této době je to ještě dobré.
1: Now when Gurudev says jiva jiva bakshate,
0: když Gurudev říká jiv jiva bakshate,
1: it's applying for bigger animals eating smaller animals and unfortunately some humans eating animals.
0: To se týká hlavně těch zvířat, které se pojídají navzájem, bohužel i lidé pojídají zvířata.
1: So pray that we get moksha and liberated and free from this in this life.
0: A tak se modlete, abyste dostali mokšu a osvobodili se od toho už v tomto životě.
1: Because in the ending of Kali Yuga, humans will be eating humans, it will be cannibalism.
0: Protože se říká, že jak bude Kali Yuga pokračovat, tak dojde k tomu, že lidé budou jíst jiné lidi, že budou kanibalové.
1: There will be no love, no compassion, no peace, nothing.
0: Nebude žádný soucit, žádný mír, nic takového.
1: And then what did Lord Krishna say?
0: A co říká pán Krishna?
1: Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuktanam idam namasya srijatmanam srijameham. When dharma is affected.
0: Říká, že když je dharma ohrožena.
1: When dharma needs protection.
0: Když je potřeba ochraňovat dharmu.
1: When dharma turns into adharma.
0: Když se dharma mění v adharmu.
1: Then I shall incarnate.
0: Tak potom se inkarnuje.
1: But who protects the dharma?
0: Ale kdo ochraňuje dharmu?
1: Us.
0: My.
1: Dharmo rakshati rakshatah. The one who protects dharma, dharma will protect that.
0: Ten, kdo dodržuje, ochraňuje dharmu, toho dharma ochrání.
1: But if we all are adharmis, then what will happen?
0: Když se z nás ze všech stanou adharmi, co se potom stane dál?
1: So when we work with dharma, that's why who was known as Bhagavan Shri Ram was known as.
0: A proto Bhagavan Shri Ram byl znám jako.
1: Dharmaraj was also Yudhishthir and also Bhagavan Shri Ram. He was the one who was protecting and holding dharma.
0: Jako Dharmaráč neboli ten, to byl i Yudhishthira, neboli ten, který ochraňuje, pozvedá dharmu.
1: You know what's a darbar?
0: Víte, co je to darbar?
1: In Jadan we have Sadguru darbar, right?
0: V Jadanu víte, že máme Sadguru darbar.
1: Sadguru means Sadguru, darbar means where he sits and meets people.
0: Darbar je tam místo, ten sál, kde zasedá a setkává se s lidmi.
1: So in Ayodhya, Bhagavan Shri Ram had his Ram darbar.
0: A tak v Ayodhya měl i Shri Rama svůj Ram darbar.

0: where he used to sit every day and listen to all the people and give them justice.
1: A každý den tam sedával a měl, lidé za ním chodili a on, je, on jim dával rozsudky, sjednával spravedlnost.
0: That is again what we were talking in the morning, not svadharma, but paradharma.
1: A to je zase to, o čem jsem mluvil ráno, že to nebyla svadharma, ale paradharma.
0: Living and dedicating the life for others.
1: Žít a zasvětit svůj život ostatním.
0: The king, the saint.
1: Král, světec.
0: Their own lives are not for themselves, it is for others.
1: Jejich život není jen pro ně samotné, ale pro druhé.
0: How much sleep does Gurudev, or now different, but in the past, how much sleep did he get?
1: Dříve kolik spánku si mohl Gurudev dovolit?
0: Not much.
1: Ne moc.
0: For personal time, there is no personal time.
1: Protože neměl žádný svůj osobní čas.
0: Even now, innerly, doesn't matter if he's his physical body might be relaxing more, but innerly it's still functioning.
1: A možná jeho fyzické tělo teď už víc odpočívá, ale vnitřně neustále pracuje.
0: Because our life is for all the people.
1: Protože jeho život je pro druhé.
0: That's how life is.
1: Tak, takový by měl být život.
0: So in the Rama Darbar, every day people used to come and ask for justice for whatever happened or things like that.
1: A proto do toho Ram Darbaru přicházeli každý den lidé a chtěli vědět, chtěli poznat, co je spravedlivé, chtěli potřebovat rozhodnout.
0: And one day in the evening after ending the darbar, Bhagwan Shri Ram sent Lakshman outside and check everyone are done or there is still someone outside waiting.
1: A už byl jednoho dne večer, tak Ráma poslal Lakshmanu, aby se ještě podíval, jestli někdo čeká nebo jestli už je pro dnešek hotovo.
0: Lakshman went outside, looked around, no one, Bhagwan, all done, everyone are sorted for today.
1: Lakshman vyšel ven, nikoho tam neviděl, tak se vrátil, říká Rámo, pro dnešek je všechno hotovo.
0: But Bhagwan Ram knew everything, so no, there is still someone.
1: Ale Bhagwan Ram všechno věděl a proto říkal, ne, ještě tu někdo je.
0: Go check properly.
1: Jdi a pořádně to zkontroluj.
0: Lakshman goes outside and he sees a dog.
1: A Lakshman vyjde ven a vidí tam psa.
0: Patiently sitting, has a wound here bleeding, but patiently sitting.
1: A sedí tam trpělivě, má tady ránu, která mu krvácí, ale trpělivě tam sedí.
0: Did you come to see Bhagwan Ram?
1: Přišel jsi na audienci k pánu Rámovi?
0: Yes.
1: Ano.
0: Please come, he's waiting for you.
1: Prosím, pojď dál, čeká na tebe.
0: He goes inside and he bows down.
1: A on vejde, pokloní se.
0: Now don't ask me how did dogs talk at that time.
1: Neptejte se mě, jak se s tím psem domluvili v té době.
0: But at that time humans were huge, so anything is possible.
1: Ale v té době byli lidé velikáni, tak všechno bylo možné.
0: The same way as a mouse can carry the weight of Ganeshji, same.
1: A stejně tak, jako i malá myška dokáže převážet velkého Ganeshjiho, tak to bylo stejné.
0: Talking about unity, sorry, change of topic, I love this.
1: A tak zase jiné téma, když mluvíme o jednotě.
0: You see how good we are.
1: Víte, jak na tom jsme dobře.
0: But you can learn something from Shivji's family.
1: Ale můžete se poučit z Shivjiho rodiny.
0: What is the mode of transport for Ganeshji?
1: Co, kdo převáží, kdo vozí Ganeshjiho?
0: Mouse.
1: Myška, myš.
0: What does Shivji have around his neck?
1: A co má Shivji kolem svého krku?
0: Snake.
1: Hada.
0: Snake likes mouse.
1: A had si pochutnává na myši.
0: Yeah, the favorite food of snakes is mouse.
1: Je, protože hadi loví hlavně myši.
0: Then what is the mode of transport of Kartikeya, the brother of Ganesh.
1: A na čem jezdí Kartikeya, Ganeshův bratr?
0: Peacock.
1: Na pávovi.
0: Peacock likes snakes.
1: A pávy jedí rádi, jedí hady.
0: We know because we have peacocks in Jadan and we have snakes also in Jadan, so...
1: Máme pávy v Jadanu, víte, jak oni ty hady tam pronásledují.
0: Then what is the mode of transport of Mata?
1: No a kdo vozí, na čem jezdí Mata Parvati?

0: Tiger lion.
1: A ta jezdí na lvu nebo na tygrovi.
0: That one eats peacocks.
1: No a ten si rád pochutná na pávovi.
0: And the mode of transport of Shivji?
1: A na čem jezdí Shivji?
0: Nandi.
1: Na Nandim.
0: Also can be eaten by lion.
1: A i toho býka si uloví ten lev.
0: But still they all live in that same space together without harming each other.
1: A přesto dokážou žít spolu na jednom místě, aniž by si navzájem ublížili.
0: And here four of us, five of us in one family can't live together properly.
1: A nás je v rodině 4-5 a nedokážeme spolu žít v klid, v míru.
0: That's why Shivji is known as Mahadev. They are devtas, Indra Dev, Agni Dev, Varun Dev, Vishnu Dev, all are Dev, but Shivji is Mahadev.
1: Proto je Shiva znám jako Mahadev. Je mnoho Devů, Indra Dev, Vandev, ale Shiva je Mahadev.
0: Devoke Dev Mahadev, which means the God of Gods.
1: To znamená Bůh všech bohů.
0: You know why?
1: A víte proč?
0: Because in every family there is one or two being worshipped.
1: Protože v každé rodině jeden nebo dva.
0: Vishnuji, Lakshmiji, two.
1: Vždycky je Vishnuji a Lakshmiji.
0: Then you have Indra Bhagavan.
1: A máme Bhagavana Indru.
0: Then you have Agni, fire.
1: A Agniho, oheň.
0: All of them are worshipped either themselves or husband and wife.
1: A buď to uctíváme je samotné nebo jako manžela a manželku.
0: But in Shivji's family, look.
1: Ale podívejte se na Shivovu rodinu.
0: Shivji is worshipped.
1: Uctíváme Shivu.
0: His wife Parvati is worshipped.
1: Jeho manželka Parvati je uctívaná.
0: His son Gajananji is worshipped.
1: A jeho syn Gajananji je také uctíván.
0: Riddhi and Siddhi, the wives are worshipped.
1: Riddhi a Siddhi, jeho manželky jsou také uctívány.
0: The nephews Shub and Lab are worshipped.
1: Shubha Bhava, jeho příbuzní jsou také uctíváni.
0: The brother of Ganeshji, Kartike, is worshipped.
1: A jeho bratr Kartike je také uctíván.
0: Even the mode of transport of Shivji, Nandi, is worshipped.
1: A dokonce i ten, kdo převáží Shivu, ten Nandi, je uctíván.
0: That's why he's Mahadev, because there the whole family, the whole everyone who is with Shivji is worshipped.
1: A proto se mu říká Mahadev, protože každý, kdo je s ním, tomu se dostává úcty.
0: So there is many things to learn from Shivji and his family, so in the same way we can stick together.
1: A tak se můžeme poučit od Shivy a jeho rodiny a stejným způsobem i my být tady spolu.
0: Instead of blaming each other, instead of pointing out problems between each other, we can live in unity and live in happiness, and there will be much more peace amongst each other if we live like that.
1: Místo toho, abychom hledali v druhých problémy a řešili problémy druhých, můžeme spolu být v jednotě, můžeme spolu žít tak jako Shivova rodina.
0: We are always trying to find peace outside of us, but we are not trying to find that peace within us.
1: Vždycky se snažíme hledat ten mír kolem sebe, ale nesnažíme se ho hledat v sobě.
0: And we find peace within us, then everything around us will feel anyhow peaceful.
1: Ale až najdeme ten mír sami v sobě, tak i všechno kolem nás bude v míru.
0: So, Bhagavan Sri Rama then asked the dog, what do you want?
1: No a tak Bhagavan Rama se zeptá toho psa, co vlastně chceš?
0: Justice, my lord.
1: Spravedlnost, pane.
0: What happened?
1: Co se stalo?
0: I was peacefully sleeping, sitting, and one beggar came and hit a stone on me, and now I'm bleeding.
1: Já jsem v klidu odpočíval, spal a přišel nějaký žebrák a hodil po mě kamenem a já z toho krvácím.
0: Bhagavan Sri Ram said, call the beggar here to my court.
1: A Bhagavan Rama říká, zavolejte toho žebráka sem ke mně.
0: He said, Bhagavan, sorry, I did a mistake, I know I did a mistake, I am really sorry, I was angry at some other things, but because animals can't speak, we assume that the anger can go out there.
1: A on ten žebrák říká, pane, já se omlouvám, vím, že jsi měl chybu, já jsem byl naštvaný, byl jsem rozněvaný a myslel jsem, že ten pes to nemůže nikomu dál říct, tak prostě jsem ten svůj hněv vybil tím, že jsem po něm hodil ten kámen.
0: So I was angry, so I threw the stone, I'm very sorry, so I'm ready to take any punishment you give me.
1: A tak vím, že jsem z hněvu hodil ten kámen, lituju toho a jsem připraven přijmout trest.
0: Bhagavan Sri Ram asked the mantri, the ministers who were sitting next to him.
1: A

0: se zval těch mantrí, těch ministrů, kteří stáli kolem něj.
1: They went through the law book and they said, there is for human and human fights, but we never had a animal human thing, so there is no law. You tell, because you are Maryada Purushottam, you are the one who holds the justice, so you tell us.
0: A oni říkají, no my máme ty zákony a to, když se spolu pohádají, nebo když se spolu neschodnou dva lidé, ale aby jsme řešili, se neschodne zvíře s člověkem, to jsme zatím neřešili, ale ty jsi ten, kdo dává spravedlnost, tak ty rozhodni.
1: Bhagavan Sri Ram said, it happened to you, so you tell what punishment to give.
0: No a tak Bhagavan Ram říká tomu psovi, tak stalo se to tobě, tak ty rozhodni o tom trestu.
1: The dog said, Bhagavan, I don't want any harm to him, but you make him the priest of this temple in the village.
0: A ten pes říká, já nechci, aby se mu já mu nechci nějak ublížit, ale pane, učiň ho knězem v jednom chrámu v téhle vesnici.
1: So, you know, gods and guru has the power to make raja a rank or a rank a raja, which means has the power to make a king a beggar or make a beggar a king.
0: A guru a Bůh mají tu moc z žebráka udělat krále a z krále udělat žebráka.
1: So suddenly from having nothing, he had everything.
0: A tak najednou místo toho, když neměl nic, najednou měl všechno.
1: Being the main person, the main priest.
0: Stal se hlavním knězem.
1: Many perks come with that.
0: Mnoho obálek s ním přišlo.
1: He got an elephant, not a pope mobile.
0: Už nejezdil teda v papamobilu, ale na slonovi.
1: So he was sitting on the elephant roaming around the city.
0: A tak se nechal vozit na tom slonovi po městě.
1: And when you suddenly get too much or when you get more than you expect, then comes.
0: A když dostane, se vám dostává víc, než jste čekali, víc než potřebujete, tak co přichází?
1: Pride.
0: Pýcha.
1: Aham, me.
0: Aham, já.
1: Then the ministers and everyone questioned Bhagavan Ram, you are Maryada Purushottam, you are the one who gives justice, what did you do now this?
0: A ty ministři ostatní se ptali, tak ty říkáš, že dáváš spravedlnost, tak jak to, že jsi mu tohle dal?
1: Then he said, ask the one who gave this punishment, why did he give it?
0: A on říkal, no zeptejte se toho, kdo tenhle trest vymyslel, jeho se zeptejte, proč?
1: They called the dog.
0: A tak si zavolali toho psa.
1: And they asked the dog, why did you give this punishment?
0: A zeptali se toho psa, proč jsi vymyslel tenhle trest?
1: The dog said, Bhagavan, in my previous life, I was the priest of that temple.
0: A on říká, víš, je to tak, že ve svém minulém životě já jsem byl tím knězem v tomhle chrámu.
1: And because of this ego boost,
0: a protože mi tak narostlo ego,
1: and my karmas,
0: a kvůli své karmě,
1: and what all I did,
0: a co všechno jsem udělal,
1: this is who I am.
0: Takhle jsem dopadl, takhle jsem skončil.
1: Then the beggar realized and bowed down and said, I am good as a beggar, I don't want to become this.
0: A tomu žebrákovi to došlo a tak se pětým říkal, a takhle nechci skončit, chci radši zůstat žebrákem.
1: More than anything is forgiveness.
0: Víc než cokoliv jiného je odpuštění.
1: When we forgive people for what they have done, it's not for them, it's for us.
0: Když odpouštíme lidem, není to kvůli ním, ale kvůli sobě.
1: Because when we forgive them, it gives us that sense of peace which we need.
0: Protože když odpouštíme jiným, my s tím získáváme vnitřní mír.
1: Until we are going to hold that grudge within us, it is going to eat us alive, not that person.
0: Dokud budeme cítit v sobě to ublížení, bude nás to vnitřně zžírat, nás samotných, ne toho druhého člověka.
1: You don't need to give them a fake smile, you don't need to interact with them, nothing. Just innerly forgive them.
0: Nemusíte se na ně nutit do úsměvů, cokoliv říkat, jenom vnitřně jim odpusťte.
1: And then see and feel that peace which we get inside.
0: A vnímejte potom ten vnitřní mír, který najdete.
1: It's hard to forgive, I know.
0: Je těžké odpouštět.
1: Sometimes things come like a smack on your head and then you can't forgive them, but eventually with time try to forgive. I know sometimes things come like a smack on your head and it's hard to forgive that person, but eventually, slowly with time, try to forgive them because that will bring peace within.
0: a víte, že někdy to přijde jako taková rána, tak ten život vám dává facky a je těžké najít to odpuštění, ale pomalu s časem to